0: Again we are here in our beautiful ashram.
1: Jsme tu opět v našem krásném ashramu.
0: Beautiful country.
1: Krásné zemi.
0: Is called Czech Republic.
1: Jménem Česká republika.
0: They say it's a country where flows the milk and honey.
1: Říká se, že je to země, která oplývá medem a mlékem.
0: I hope still milk is flowing.
1: Já doufám, že tady to mléko ještě pořád je.
0: Honey is too.
1: I med.
0: All dear bhaktas.
1: Všichni drazí bhaktové.
0: Dear ones round the world.
1: Drazí po celém světě.
0: Who's with us with the webcast?
1: Kteří jste s námi přes webcast.
0: I welcome you also and bless you on the name of Alak Puri Ji Siddh Pit Parampara.
1: Vítám vás a žehnám vás vám jménem Alak Puri Ji Siddh Pit Parampara.
0: We have again with us our Maha Mandaleshwar Vivek Puri Ji.
1: Máme tu opět mezi námi našeho Maha Mandaleshwara Vivek Puri Ji.
0: Uma Puri Ji.
1: Uma Puri Ji.
0: And also our dear Swami Hari Harananji, Hari Puri.
1: Našeho drahého Swamiho Hari Puriho.
0: So, Hari Puri, you know many of you when you go to India.
1: Mnozí z vás znáte Hari Puriho z vašich návštěv Indie.
0: We welcome him also.
1: Jeho vítáme.
0: And also we have

0: So, from India, our Pandit,
1: náš Pandit,
0: he's going to purify the space.
1: On bude pročišťovat prostor.
0: Yes, that will be something that I will tell you after.
1: To bude něco a o tom vám povím později.
0: So many are there still. If I will repeat, then whole evening will go.
1: Protože kdybych to teď celé opakoval, tak uplyne celý večer.
0: So it's very global.
1: Týká se to, je to celosvětové.
0: And I'm very happy to see you all.
1: Jsem velice šťastný, že vás všechny vidím.
0: It is Mahaprabhuji's, Guruji's, Devpuriji's blessings.
1: Je to Mahaprabhujiho, Gurujiho, Devpuriji's požehnání.
0: Our this seminar or retreat.
1: Tento náš program, tento seminář.
0: As usual in our beautiful ashram, Mahaprabhudeep Satsang Foundation.
1: Je jako obvykle v našem krásném ášramu spravovaném Mahaprabhudeep Satsang nadací.
0: This ashram have now very strong spiritual vibration.
1: Tento ášram má velice silnou duchovní vibraci.
0: If that will not be, then all of you we would not be here.
1: Kdyby to tak nebylo, tak bychom tady my všichni nebyli.
0: This ashram is also very important for us, very dear to us, because our dear Holy Guruji was here.
1: A tento ashram je pro nás důležitý a velice drahý, také proto, že náš drahý Holy Guruji byl tady.
0: Now, this seminar have certain programs.
1: Tento seminář má určité programy.
0: First is for the juniors.
1: Za prvé pro děti.
0: As usual, every time, every year, our juniors, they are very beautiful, very kind to us that they are always silent.
1: A jako každý rok naše děti, naši mladí jsou velice k nám laskaví, že cvičí a jsou potichu.
0: They organize nice programs.
1: Zařizují si krásné programy.
0: And time is passing very quickly.
1: A čas plyne velice rychle.
0: I think I'm getting old.
1: A já myslím, že stárnu.
0: My juniors who was small.
1: Ty děti, ty junioři, které jsem viděl jako malé.
0: Now they are parents already.
1: Teď už jsou z nich rodiče.
0: So they are grown in the beautiful garden of yoga and daily life.
1: A tak vyrostli v té krásné zahradě jogy v denním životě.
0: I was surprised.
1: Byl jsem překvapený.
0: That especially in these countries.
1: Zvlášť v těchto zemích.
0: They are with me 5 generation.
1: Už je se mnou 5 generací.
0: And it's very beautiful.
1: Je to velice krásné.
0: And it is the not single person but the whole families.
1: A nejde o jednotlivého člověka, ale celé rodiny.
0: So you can imagine how this generation has grown sattvic way of living.
1: A tak si dovedete představit, že tyto generace vyrůstají se sattvickým způsobem života.
0: And also eating sattvic food.
1: Jedí sattvické jídlo.
0: Vegetarians.
1: Vegetariánské.
0: And practicing yoga in daily life.
1: A cvičí jogu v denním životě.
0: Yoga in daily life is a worldwide.
1: Yoga v denním životě je celosvětová.
0: And it is very neutral.
1: A je velice neutrální.
0: One can practice, doesn't matter which religion you follow or you don't have religion.
1: Můžete jít cvičit, ať už máte jakékoliv náboženství nebo nemáte žádné náboženství.
0: We are not developing some new cultures.
1: Nerozvíjíme žádnou novou kulturu
0: or religions,
1: nebo nové náboženství.
0: But we are developing and purifying and liberating our soul.
1: ale my rozvíjíme, očišťujeme a osvobozujeme naši duši.
0: So these other different things will remain here on this earth.
1: To ostatní zůstane tady na této zemi.
0: But it's very important for us in this Kali Yuga time.
1: Ale pro nás v této době Kali Yuga je velmi důležité.
0: That we develop our soul towards spirituality.
1: Abychom rozvíjeli svoji duši směrem k duchovnosti.
0: There is still misunderstanding or not clarities that what is difference between religion and spirituality.
1: A stále není jasné, stále je nedorozumění, jaký je rozdíl mezi náboženstvím a duchovností.
0: The purity of the spirituality,
1: čistota duchovnosti,
0: that can purify from all the negative karmas and the soul becomes free.
1: To vás může očistit od všech negativních karem a duše se osvobodí.
0: So we are covered by so many vibrations.
1: My jsme pokrytí tolika vibracemi.
0: So many karmic influences.
1: Tolika karmickými vlivy.
0: And the ignorance.
1: Nevědomostí.
0: Ignorance that we don't know.
1: Nevědomosti, že ani nevíme.
0: And we are doing something we don't know what we are doing.
1: A děláme něco, ani nevíme vlastně, co to děláme.
0: There are two kinds of this subject in this.
1: Tento předmět má dvě stránky.
0: We know what we are doing.
1: My víme, co děláme.
0: But we don't know what we are doing and what will be the result of that.
1: Ale nevíme, co to vlastně děláme, protože neznáme, jaké to bude mít následky.
0: So these are two.
1: Takže tady jsou dva.
0: We are doing.
1: My něco děláme.
0: But we don't know what will be the result what we are doing.
1: Ale nevíme, co bude výsledkem toho, co děláme.
0: And body is also suffering.
1: Tělo také trpí.
0: Nowadays the family is suffering.
1: Teď trpí i rodiny.
0: The environment is suffering.
1: Prostředí trpí.
0: Many things happen.
1: A stane se mnoho věcí.
0: But within this body,
1: ale v tomto těle,
0: that beautiful soul is suffering very much.
1: Ta krásná duše velice trpí.
0: We are suffering here on this mortal world.
1: Trpíme tady v tomto smrtelném světě.
0: And when we go out of this body,
1: a když opustíme toto tělo,
0: we are again involved in certain other atmospheres.
1: Tak jsme zase opět, nás zasáhnou určité jiné atmosféry, vlivy.
0: We are caught like a fish in the net.
1: Jsme chyceni jako ryba v síti.
0: And so the science of yoga in daily life,
1: a takže věda jogy v denním životě,
0: was had developed and million of people practice,
1: která je rozvíjena a cvičí
0: around the world,
1: miliony lidí po celém světě.
0: They are also learning and people are watching this our webcast.
1: A lidé se učí i tím, že sledují náš webcast.
0: So what we are doing in the seminars,
1: to co my tady děláme na seminářích,
0: we are working on our soul to develop,
1: pracujeme na tom, aby se naše duše rozvinula,
0: towards spirituality,
1: směrem k duchovnosti.
0: Come to clarity and to purify our karmas,
1: abychom dostali tu jasnost a pročistili karmy,
0: that we can forgive whatever we have done,
1: abychom odpustili cokoliv jsme učinili,
0: and that we are in position,
1: a jsme, abychom byli,
0: to pay our that respect that whatever we have done unconsciously, Lord may forgive us.
1: A abychom získali tu pokoru, že cokoliv jsme udělali nevědomně, aby nám Bůh odpustil.
0: There is one nice bhajan from one saint.
1: Je jeden krásný bhajan od jednoho světce.
0: It's from one is called Surdasji.
1: A jeho jméno je Surdasji.
0: Surdas was by birth he was blind.
1: A on od narození byl slepý.
0: But his bhajans, what he wrote, is very, very famous.
1: Ale ty duchovní písně, které napsal, jsou velmi slavné.
0: And it will be sung, these bhajans, in many films, in many events.
1: A uslyšíte je zpívat v mnoha filmech, při mnoha příležitostech.
0: The physical eyes was not visible for him.
1: Ty jeho těma fyzickýma očima on neviděl.
0: But he had an inner eyes.
1: Ale měl vnitřní zrak.
0: Third eyes.
1: Třetí oko.
0: He could yes, thank you. Yes, pravda. Tak. A dobrý. Therefore it is very true what Swamiji said. We should follow that.
1: Yeah, velká.
0: And seeing this, that bhajans, yes.
1: Tak je v tom velká pravda, co Swamiji říká, měli bychom se tím řídit.
0: Prabhuji mere avgun chit na dharo, sam drashti hai naam tiharo, chahe to paar karo, prabhuji mere avgun chit kamhiya. अवगुण चित न धरो He said to God,
1: říká Bohu,
0: O God,
1: O Bože,
0: please do not mind or please do not notice my mistakes.
1: Prosím, nevšímej si mých chyb.
0: Do not pay your attention towards my mistakes.
1: Nepozoruj, nevšímej si mých chyb.
0: Prabhuji mere avgun chit na dharo. Sam drashti hai naam tiharo. O God.
1: O Bože.
0: You are known as equal visions.
1: Ty jsi znám jako ten, který na všechny nazírá stejně.
0: You do not count our sin.
1: Nepočítáš naše hříchy.
0: If someone is a sinner or one is not a sinner.
1: Pokud je někdo hříšník nebo není.
0: God, all are equal to you.
1: Před Bohem jsou všichni rovní.
0: Sam drashti hai naam tiharo, chahe to paar karo. Hey Prabhu, if you can let me cross this ocean of the maya. Prabhuji mere avgun chit na dharo.
1: O Prabhu, jestli ty chceš, necháš mě překročit tento oceán.
2: Sri Deep Narayan Bhagavane ki jay. Sri Sudarji Maharaja ki jay. Svai Maheshwara Nandji Vishwa Gurudeva ki jay. Prabhuji mere avgun chit na dharo. Prabhu

0: Dipnare Ambagavane, ki jai, Sudarji Maharaja, ki jai, Swami Maheshwaranandji Vishwa Gurudeva, ki jai.
1: We do the things consciously, but it is in unconsciously.
2: Ale my to děláme vědomě, ale je to v nevědomí.
1: Because Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, in Karma Yoga chapters.
2: Bhagavan Krishna v Bhagavad Gita v kapitole o Karma Yoze říká.
1: Arjuna, whatever you are doing.
2: Arjuno, cokoliv děláš.
1: You should know the form of the action.
2: Měl by si vědět podobu toho činu.
1: This is the first.
2: To je za prvé.
1: That you know what you are doing.
2: Měl bys vědět, co vlastně děláš.
1: When you will know the form of the action.
2: Když poznáš podobu toho činu.
1: Then your eyes will open.
2: Pak se otevřou tvé oči.
1: Inner eyes.
2: Vnitřní zrak.
1: That time our intellect will show us the picture.
2: Pak nám
1: object.
2: Náš intelekt ukáže obraz toho předmětu.
1: But still we can't give up.
2: Ale my se pořád nedokážeme vzdát.
1: Then our viveka comes.
2: Pak přichází
1: naše intelligence. Our viveka, which is giving very clear result.
2: Naše viveka, která nám dává velice jasné výsledky.
1: That what you are doing.
2: To, co děláš.
1: Is the best. Go ahead.
2: To je to nejlepší, pokračuj.
1: Or what you are doing is not good, bad.
2: A nebo to, co děláš, není dobré, špatné, je to špatné.
1: Don't do it.
2: Nedělej to.
1: Now if you follow your viveka.
2: A pokud byste se řídili svojí vivekou.
1: Then we are protected.
2: Pak jsme ochráněni.
1: But ignorance.
2: Ale nevědomost.
1: Our desires.
2: Naše touhy.
1: Or our ego.
2: Nebo naše ego.
1: That will say, ah, we do it.
2: To si řekne, ale já to stejně udělám.
1: Now we are human.
2: My jsme lidé.
1: Out of 8.4 million different creatures.
2: 8,4 milionů různých tvorů.
1: We got that kind of intellect and viveka.
2: Jsme my dostali takový druh intelektu a viveku.
1: And we do have more in our heart what we call karuna.
2: A navíc máme v srdci to, čemu říkáme karuna.
1: Karuna means mercy.
2: A to znamená milost.
1: We pray to thee, O Mother Maria, for thy mercy.
2: Modlíme se k tobě, O Matko Marie, za tvoji milost.
1: Or, O Krishna, O Rama.
2: O Krishna, O Ramo.
1: We are praying for thy mercy.
2: Modlíme se za tvoji milost.
1: And what is that mercy?
2: A co to je ta milost?
1: Thou shall not kill.
2: To nezabiješ.
1: Thou shall not kill.
2: Ty nebudeš zabíjet.
1: Who said this?
2: Kdo tohle řekl?
1: Jesus.
2: Ježíš.
1: Did he say, don't kill humans?
2: Řekl, nezabiješ člověka.
1: And you can kill others.
2: A můžeš zabíjet ostatní.
1: That was not in that constitution of Jesus' intellect.
2: To nebylo v té konstituci Ježíšova intelektu.
1: Or his mercy.
2: A nebo v jeho milosti.
1: But animals don't know.
2: Ale zvířata to nevědí.
1: So in human heart,
2: že v lidském srdci,
1: there je karuna.
2: Je karuna.
1: There je mercy.
2: Je tam milost.
1: And this mercy karuna is.
2: To je, to znamená.
1: First is towards every living being.
2: Za prvé směřuje ke všem živoucím tvorům.
1: Doesn't matter if it's humans or animals or birds or fish.
2: Ať už jsou to lidé, zvířata, ptáci, ryby.
1: Tak pravda. Thank you. This clock is always my witness.
2: Tyto hodiny jsou mi svědkem.
1: So there is we have to show them our mercy.
2: Musíme projevovat svoji milost.
1: Our kindness.
2: Svůj soucit, laskavost.
1: Our humbleness.
2: Naši pokoru.
1: If someone kill us,
2: kdyby nás někdo zabil,
1: how will we feel?
2: Jak my bychom se cítili?
1: Only someone will say, I am going to kill you.
2: Jenom kdyby někdo řekne, já tě teď zabiju.
1: And don't worry, within 1 week I will kill you.
2: A neboj se, za týden tě zabiju.
1: This 1 week will be horror.
2: Ten jeden týden pro nás
1: bude. Day and night you can't sleep.
2: Hororem ve dne noci.
1: And you don't know where you can hide.
2: Nedokážem usnout a nebudem vědět, kam se
1: schovat. Life is dear to everyone.
2: Život je drahý pro každého.
1: So similar feelings have every creature.
2: No, obdobné pocity má každý tvor.
1: Now, if we are doing consciously or unconsciously.
2: Ať už to děláme vědomně nebo nevědomně.
1: But we are killing.
2: Ale zabíjíme.
1: We eat that animals.
2: A jíme ta zvířata.
1: It is said.
2: Říká se.
1: The first guilty or affected will be the person who give that animal to the butcher.
2: Že první ta vina, ta hlavní vina půjde k tomu člověku, který to zvíře prodal nebo přivedl nebo dal tomu řezníkovi.
1: Or who is selling that?
2: Nebo kdo ho prodává.
1: Then before that the major sin, major suffering in that sin will be for whom one is selling, for whom he is killing.
2: Ale hlavní břímě té viny, hlavní díl toho utrpení hříchu půjde tomu, pro koho to bylo zabito, komu to bylo prodáno.
1: Who requires that?
2: Ten, kdo o to požádal, ten, kdo to vyžaduje.
1: Means to eat.
2: Ten, kdo to chce k jídlu.
1: So the 90% sin goes to that one who is eating.
2: Tak 90% toho hříchu jde k tomu, kdo to jí.
1: If nobody will eat,
2: kdyby to nikdo nejedl,
1: who will kill the animals?
2: Kdo by pak ty zvířata zabíjel?
1: Only who is mad.
2: Jenom nějaký blázen.
1: That's it.
2: Tak je to.
1: So this is what I wanted to tell.
2: Tohle vám chci říct.
1: That we do consciously, but we are not doing consciously.
2: Takže my sice jsme
1: we
2: vědomí,
1: are doing unconsciously.
2: Ale děláme spoustu věcí nevědomně.
1: Still it is not very clear in the human's brain.
2: Protože v lidském mozku to stále není velice jasné.
1: They do not realize that mercy.
2: Oni si neuvědomili onu milost.
1: It is said that one feels the pain. Lagi lagi sab koi kahe lagi nahi ligar, lagi jiske aisi lag gayi ho gayi aram paar. Everyone said, oh, I'm hurted. Oh, I have pain.
2: Tak říká se, že ten to procítí. Každý říká, já mám bolest, mě bylo ublíženo, mě to bolí.
1: That's nothing.
2: Ale to nic, to není nic.
1: But that one feels the pain where the arrow went through and through.
2: Ale ten cítí bolest, kdo byl proklán šípem.
1: And that will make in astral form a kind of cover over your soul.
2: A v astrální podobě to vaši duši zahalí určitým obalem.
1: So that soul will not come to that Brahmaloka.
2: A taková duše potom nedojde do Brahmaloky.
1: Is rolling again and again further like a snowball.
2: Valí se dál a dál jako sněhová koule.
1: How to come out of that ball?
2: A jak se dostat z takové sněhové koule?
1: That we are inside.
2: Uvnitř které jsme.
1: Now, if you believe or not.
2: Ať už tomu věříte nebo ne.
1: Believe does not change the reality.
2: Víra nemění skutečnost.
1: If you believe or don't believe.
2: Ať už věříte nebo ne.
1: It is sunsetting now.
2: Teď zapadá slunce.
1: Someone will say no.
2: A někdo řekne ne.
1: Well, in America, somewhere there, in Canada.
2: V Americe, někde v Kanadě.
1: Sun is not setting.
2: Tam slunce nezapadá.
1: But wait.
2: Ale počkej.
1: Wait.
2: Počkej.
1: It will set.
2: I tam zapadne.
1: So the time will come.
2: A tak přijde čas.
1: So if the human will realize this.
2: Kdyby tohle si lidé uvědomili.
1: Then human soul will be liberated.
2: Pak by byla lidská duše osvobozená.
1: Nowadays even the doctors.

0: A v dnešní době dokonce i lékaři.
1: They don't know.
0: Ani lékaři to nevědí.
1: And they are supporting that we should eat meat and we should eat eggs and this and that.
0: A podporují, abychom jedli maso, abychom jedli vajíčka a tak dále.
1: Mahatma Gandhi was eating nothing.
0: Mahatma Gandhi nejedl nic.
1: Neither this, neither that.
0: Ani tohle, ani tamto.
1: Very simple food.
0: Velice prosté jídlo.
1: But how was his brain?
0: Ale jaký měl mozek?
1: Swami Vivekanand.
0: Swami Vivekanand.
1: Many others.
0: A mnozí další.
1: And it is sure Jesus was not non-vegetarian.
0: A je jisté, že Ježíš byl také vegetariánem.
1: The many great personalities in the world.
0: Mnoho velkých osobností ve světě.
1: So now so many diseases are coming.
0: A teď je tady tolik nemocí.
1: And we are suffering from those diseases.
0: A my trpíme těmi nemocemi.
1: That is so much cancers.
0: Je tolik rakovin.
1: This is our nourishment.
0: A to je kvůli naší výživě.
1: Because from what you are feeding the animals.
0: Protože to, čím živíte ta zvířata.
1: How these animals are, how is their brain.
0: Jak oni mají mozek, jak jenom oni jsou.
1: Their fear, their suffering.
0: Jejich strach, jejich utrpení.
1: Don't think that animals doesn't feel.
0: Nemyslete
1: and
0: si,
1: they do cry.
0: Že zvířata nic necítí, i oni naříkají.
1: You see that the whole body is trembling.
0: Celé jejich tělo se třese.
1: That is coming to them who is eating.
0: A to přechází na ty, kteří to pak jedí.
1: How can we say that we are liberated?
0: Jak bychom mohli pak říct, že jsme osvobozeni?
1: Yes, one day when you are old.
0: Jednoho dne, až budete staří.
1: Lost everything.
0: O všechno přijdete.
1: And you will die.
0: A umřete.
1: But this dying is not the last one.
0: No, ale tohleto umírání není poslední.
1: It will repeat again and again.
0: Bude se to opakovat znovu.
1: Therefore,
0: a znovu.
1: That purification,
0: a proto to pročištění,
1: that prayers,
0: ty modlitby.
1: If you go to the church to prayer,
0: když jdete do kostela se pomodlit,
1: yes, ano, it is something.
0: Něco to znamená.
1: But what are you doing after when you come out of the church?
0: No, ale co děláte potom, když vyjdete ven z kostela?
1: You are going somewhere and eating the beef.
0: Dáte si někde hovězí, jdete
1: or pig,
0: najít nebo vepřové.
1: Or goat,
0: nebo kozu,
1: etc.
0: A tak dále.
1: So maybe there is a small tunnel.
0: Možná je takový malý tunel.
1: To go to Brahmaloka.
0: Kterým lze dojít do Brahmaloky.
1: So only limited humans soul can go.
0: A jenom určité lidské duše tam mohou projít.
1: Other go somewhere else.
0: Ostatní jdou někam jinam.
1: So wake up.
0: Tak se probuďte.
1: Wake up.
0: Probuď se.
1: And that purify through sadhana.
0: A pročišťuj se skrze sadhana.
1: Prayers, mantras,
0: mantru.
1: Any religion, anywhere.
0: Jakékoliv náboženství, kdekoliv.
1: Religion is only inspiration.
0: Náboženství je inspirací.
1: But to do, to bring to the highest consciousness.
0: Ale praktikovat to, přivést se k tomu nejvyššímu vědomí.
1: You have to do.
0: To musíte vy zvládnout vy sami.

0: दीप नारायण भगवान जय। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ओम श्री अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा। ऑल डियर वंस, ब्रदर्स, सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू फ्रॉम अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा, श्री महाप्रभु दीप सत्संग फाउंडेशन।
1: Milí přátelé, bratři a sestry, požehnání Šrí Alakpuridžiho Siddhapít. Dnes večer k vám přichází z Mahaprabhujiho ašramu, z Mahaprabhujiho nadace ve Střílkách.
0: Welcome.
1: Vítejte.
0: Today is beautiful two bhajans.
1: Dnes jsme zpívali dva krásné bhajany.
0: And this is personally wrote by Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
1: A osobně je napsal Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
0: What Mahaprabhuji spoke.
1: To, co říkal Mahaprabhuji.
0: We cannot give wrong commentary.
1: To nelze nějak chybně komentovat.
0: Holy Guruji said in his last lecture,
1: Holy Guruji na své poslední přednášce řekl,
0: the bhajans what we are singing,
1: že ty bhajany, které zpíváme,
0: from Mahaprabhuji,
1: od Mahaprabhujiho,
0: these are the words of the Vedas.
1: Jsou slova Véd.
0: Mahaprabhuji's words is the truth, the reality.
1: Mahaprabhujiho slova jsou skutečností, pravdou.
0: That is for us the Guru Vakya.
1: A jsou pro nás Guru Vakya.
0: Mahaprabhuji's life, he lived very simple.
1: Mahaprabhuji žil velmi prostě.
0: That time it was not so much civilized or what we call technologies.
1: A tehdy ta civilizace technologicky nebyla tak vyspělá jako dnes.
0: But we have now.
1: To, co máme teď.
0: It was not that time.
1: To tehdy neměli.
0: Before 20 years.
1: Před 20 lety.
0: Here in this country.
1: Tady v této zemi.
0: Or in Austria.
1: A nebo v Rakousku.
0: There was only rare telephones.
1: Bylo jenom pár telefonů.
0: And the telephones were connected with the cables.
1: A byly to ty telefony, které byly napojené drátem.
0: When I came to Austria.
1: Kabelem, když jsem přijel do Rakouska.
0: So from 1970, 72, 73, 75, 80, 85, etc.
1: V roce 1970, 71, 72, v 80. letech a tak dál.
0: When I had to call to India.
1: A chtěl jsem zavolat do Indie.
0: There was not possible to call directly.
1: Tak to nebylo možné volat přímo.
0: So we were going through the exchange.
1: A tak jsme museli na ústřednu.
0: And they were connecting to London.
1: A oni nás napojili na Londýn.
0: And the London will they tell when they can connect.
1: A v Londýně nám řekli, kdy nás spojí.
0: And it was the cables under the ocean.
1: A šlo to přes kabely pod oceánem.
0: From England to India.
1: Z Anglie do Indie.
0: So in different countries.
1: Přes různé země.
0: And so had to go cable to cable.
1: A bylo potřeba to spojení, aby to šlo kabel přes kabel a dál.
0: And after 2 hours they phoned back.
1: A za 2 hodiny nám volali zpátky.
0: Your call will be tried day after tomorrow, 11 o'clock. Please be there.
1: Čili zkusíme to spojení pozítří v 11 hodin. Buďte prosím u telefonu.
0: So exactly 11 o'clock.
1: A přesně v 11 hodin.
0: It was

0: ringing.
1: Telefon zvonil.
0: Said, please be online, we are connecting your call.
1: A z té Anglie říkali, prosím, buďte na lince, my vás spojujeme.
0: So it went to the Mumbai or Delhi.
1: A spojili nás napřed s Bombají nebo s Dýlím.
0: And they connected to Jaipur.
1: A přesto do Jaipuru.
0: And in Jaipur they said, sorry, the line is out of order.
1: A v Jaipuru nám řekli, promiňte, ale linka je mimo provoz.
0: So they said, the line to your telephone is out of order.
1: Čili linka k tomu vašemu telefonu nefunguje.
0: Okay.
1: Dobře.
0: So please, can you try again?
1: A můžete to prosím zkusit znovu?
0: So there's please then register again once more.
1: Tak prosím si zase zavolejte. Nahlašte se.
0: So that time.
1: Čili v těchto dobách.
0: And Mahaprabhuji was before that.
1: To bylo tak a Mahaprabhuji žil ještě předtím.
0: Holy Guruji comes 1940.
1: Holy Guruji přišel
0: to Mahaprabhuji.
1: K Mahaprabhujimu v roce 1940.
0: It's not so far.
1: A není to tak dávno.
0: 63 Mahaprabhuji left.
1: V roce 1963 Mahaprabhuji odešel.
0: This is one second. This is your beautiful country.
1: To za prvé a za druhé, tady ta vaše krásná země.
0: Czechoslovakia, Hungary, etc.
1: Československo, Maďarsko a podobně.
0: And when we had to call to Austria.
1: A když jsme třeba odsud chtěli zavolat do Rakouska.
0: The same thing.
1: Tak to bylo to samé.
0: And now?
1: A teď?
0: One telephone, two telephone.
1: Dva telefony.
0: So technology.
1: Čili to je technologie.
0: That time they had less these things.
1: Tehdy měli méně takovýchto věcí.
0: But they were happy.
1: Ale byli šťastní.
0: And now we have everything.
1: A dneska máme všechno.
0: But we are not happy.
1: Ale šťastní nejsme.
0: So day by day.
1: Den po dní.
0: As much as technology is developing.
1: Čím více rozvíjí technologie.
0: It's more complication.
1: Tak to znamená víc komplikací.
0: And less comfort.
1: A míň pohodlí.
0: And we became more and more dependent.
1: A stáváme se čím dál tím závislejší.
0: So that time.
1: Takže tehdy.
0: From here to go to the Korichani.
1: Když jste odsud měli dojet do Koryčan.
0: And shopping.
1: Abyste nakoupili.
0: And coming back.
1: A vrátili se zpátky.
0: Walking.
1: Tak jste šli pěšky.
0: They were walking to Korichani shopping and coming here back.
1: Lidi chodili pěšky ze Střílek do Koryčan, nakoupili si a vrátili se naspátek.
0: And now at the end of the Strilky street, we go by car.
1: A dnes, když se potřebujeme dostat na druhý konec Střílek, tak jedeme autem.
0: So this is different.
1: Takový je rozdíl.
0: So that time, simple life.
1: Tehdy byl život jednoduchý.
0: Simple life and higher thinking.
1: Jednoduchý prostý život a vysoké smýšlení.
0: And people had time evening to go satsangs.
1: A lidé měli večer čas, aby šli na satsang.
0: There was no night business.
1: Nebyl žádný noční podnik.
0: And now we have 24 hours business.
1: A dneska ty podniky jedou 24
0: hodin. Many factories, many companies, they are working 24 hours.
1: Mnoho továren a společností pracuje 24 hodin denně.
0: They have three different hours.
1: Pracují na tři různé směny.
0: So people are going and working and coming.
1: Čili lidé jdou do práce a vrací se různě.
0: Anyhow, Bhagavan Sri Deepnan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alagpuriji, Holy Gurujis.
1: A tak Bhagavan Sri Deepnan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alagpuriji a Holy Guruji.
0: It's very hard to understand them.
1: Těm je velmi těžké porozumět.
0: But they are with us.
1: Ale jsou s námi.
0: I can tell you.
1: Můžu vám říct.
0: With my heart.
1: Ze svého srdce.
0: And my knowledge.
1: A podle svého poznání.
0: They were Bhagavan.
1: Že to byl Bhagavan.
0: We did not understand.
1: A my jsme to nepochopili.
0: We don't understand Gurudev.
1: Nechápeme, co je Gurudev.
0: When Gurudev is gone.
1: Když Gurudev odejde.
0: Then we said, oh God.
1: Tak si říkáme, oh Bože.
0: I could have gained more something.
1: Mohl jsem získat víc.
0: And the rare are they.
1: A vzácní jsou ti.
0: Who can get 100% benefit.
1: Kdo z toho opravdu můžou mít 100% benefit.

0: Že tak.
1: So, can imagine there was a day.
0: Dokážete si představit, že byl den?
1: Dev Purij was walking.
0: Kdy Dev Purij se procházel v ášramu v Kailášu.
1: Can imagine the Mahaprabhuji was walking around Khatu ashram and Khatu hills.
0: Dokážete si představit, že Mahaprabhuji chodil těmi kopcemi kolem Khatu a po Khatu?
1: And can we imagine how Holy Guruji was serving Mahaprabhuji?
0: A dokážete si představit, jak Holy Guruji sloužil Mahaprabhuji mu?
1: And Holy Guruji had to bring something for evening for the fire because there was no heaters, nothing.
0: A Holy Guruji musel přinést něco na oheň, aby mohli rozdělat večer oheň, protože tam nebylo žádné topení.
1: But Mahaprabhuji said, don't cut any trees, don't break any branch of the trees.
0: A Mahaprabhuji mu řekl, ale nesmíš pokázat žádný strom ani ulomit žádnou větev.
1: Go and search the dungs of the camels.
0: Běž a hledej trus velbloudů.
1: That time was many camels. People were using the camels for transport.
0: Tehdy tam bylo hodně velbloudů, protože lidé je používali jako dopravní prostředek.
1: So can you imagine?
0: Takže dokážete si to představit?
1: Taking one basket.
0: Že vzal koš.
1: And going tree to tree.
0: A šel strom od stromu.
1: Because camel is making under the tree, he's eating and making.
0: Protože ty velbloudi z toho stromu jedli a rovnou tam pouštěli ten trus pod ním.
1: And master is collect, caring for the master.
0: Mistr toto sbírá pro mistra.
1: So Bhakta and God sometimes is one.
0: Bhakta a Bůh jsou někdy to samé.
1: But they just play one game.
0: A jenom spolu hrají takovou hru.
1: One as a master and one as a disciple.
0: Jeden jako mistr a druhý jako žák.
1: So that who understand?
0: A kdo to chápe?
1: Then from every word they take nectar.
0: Tak z každého slova může brát nektar.
1: But when one lost the bhakti.
0: Ale když člověk ztratí bhakti.
1: Then every word is like a poison.
0: Tak je každé slovo jako jed.
1: This is this.
0: Tak to je.
1: So there's one beautiful bhajan Mahaprabhuji is writing.
0: A tak je jeden krásný bhajan, který napsal
1: Mahaprabhuji. Mana sab khoyo re kusangyo ke sang. Oh my mind, you lost everything.
0: O moje mysli, ztratila si všechno.
1: With a negative company.
0: V negativní společnosti.
1: Like a satsang, kusang.
0: Tak jako je satsang, tak je taky kusang.
1: So, mana sab khoyo re kusangyo ke sang. Kusanga is the who are going and doing many not good things.
0: Kusang je taková společnost, kde se nedělají dobré věci.
1: Lak čorasi me phire bhatak to janam janam lag roi. You must know, after this life, in next life, you will wander one life to other life, 24 hours, or 8.4 million different lives.
0: Měla bys vědět, že až skončí tento život, tak v dalších životech budeš obíhat tím kruhem 8 milionů 400 tisíc zrození.
1: Lak čorasi. Lak means 100,000.
0: Lak znamená 100 tisíc.
1: So 84 times 100 is 8.4 millions.
0: A je to 84krát 100 tisíc.
1: Lak čorasi phire bhatak to.
0: Čili toto kolo znovu zrozumání.
1: Oh my mind.
0: O moje mysli.
1: If you lose this human life.
0: Pokud ztratíš tento lidský život.
1: You will just wander here and there like a deer and lost animal.
0: Tak budeš pobíhat sem a tam jako ztracená srna.
1: Janam janam lag roi. In every life you will cry.
0: V každém životě budeš plakat.
1: You will cry, you will know.
0: Budeš plakat, protože budeš vědět.
1: That you didn't went to the Guru Vakya and Satsang.
0: Že jsi nechodila na satsang a neposlouchala Guru Vakya.
1: So my dear.
0: Takže moji milí.
1: We don't know.
0: Nevíme.
1: Where we will come.
0: Kam se dostaneme?
1: So prepare thyself.
0: Čili připravte se.
1: Make sure.
0: Ujistěte se.
1: That you come to liberation.
0: Abyste došli osvobození.
1: Or you come again as a human to continue thy sadhana, your practice.
0: A nebo abyste se aspoň narodili znovu jako člověk a mohli pokračovat ve svém cvičení.
1: Jealous, doubt.
0: Žárlivost, pochyby.
1: Hate.
0: Nenávist.
1: Neglecting.
0: Zanedbávání.
1: Proudness, ego.
0: Pýcha, ego.
1: These are the enemy.
0: To jsou nepřátelé.
1: So humbleness is something.
0: Pokora, to je něco.
1: Hari bhajan ka hira light, Mary, light. That is called modern technology still.
0: To je ta moderní technologie.
1: Hari bhajan ka hira bina jo paap bij mat bojo. Hari bhajan. Hari is God.
0: Hari je Bůh.
1: And bhajan means the bhakti.
0: A bhajan znamená bhakti.
1: To God.
0: Bhakti k Bohu.
1: Name of the God.
0: K Božímu jménu.
1: Your mantra.
0: Vaše mantra.
1: Hari bhajan ka hira bojo. Hira means diamond.
0: Hira znamená diamant.
1: Please plant the diamonds.
0: Čili zasaďte diamant.
1: Paap bíj mat bojo. Please don't plant the seeds of the sin.
0: A nesázejte semínka hříchů.
1: Because the seeds of the sin will grow as a sin.
0: Protože z těch semínek hříchů vyrostou hříchy.
1: And name of the God, it will grow things like gods.
0: A z Božího jména vyrostou božské věci.
1: Diamond means purity.
0: Diamant znamená čistotu.
1: Clarity.
0: Jasnost.
1: Valuable.
0: Něco cenného.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: Sat sumaran kar sukrit sada idhar udhar kya jove. Sat sumaran. Sumaran, you know what is a sumaran?
0: Víte, co to je sumaran?

0: So, this is the Hari Bhajan ka heera bolyo, paap bij mat bona, sat sumaran ka sukrit sada. So, sat sumaran, the truth.
1: Chili pravda.
0: Remain all the times on the truth.
1: Zůstaňte stále v pravdě.
0: Sukrit sada. So, exchange good things.
1: Čili vyměňujte si to dobré.
0: Exchange the quality.
1: Vyměňujte si kvalitu.
0: Quality of God's name.
1: Kvalitu Božího jména.
0: That's it. Speak good things.
1: Mluvte dobré věci.
0: Páp bíž mat bono. Idar udar kya jove. Oh my friend, oh my mind, oh my dear one.
1: O můj příteli, moje mysli, moje milá.
0: What are you looking here and there?
1: Proč se díváš sem a tam?
0: Concentrate on the satsang.
1: Soustřed se na satsang.
0: That satsang.
1: Na ten satsang.
0: Concentrate.
1: Na ten se soustřed.
0: So either other means no interest of this, no interest of that.
1: Znamená to, aby tě nezajímalo tohleto a támhleto.
0: Je samsár svapn ki mája. This world is a illusion of like a dream.
1: Tento svět je taková iluze jako sen.
0: We don't know if we are really living.
1: Nevíme, jestli opravdu žijeme.
0: Maybe we are dreaming.
1: Možná se nám to jenom zdá.
0: We are sitting all in the dream here.
1: Možná tady všichni sedíme jenom ve snu.
0: And we will open eyes somewhere else.

0: else.
1: A otevřeme oči někde úplně jinde.
0: This is gone.
1: A tohle bude pryč.
0: What was before 1 minute?
1: To, co bylo před minutou.
0: Half second.
1: Před půl vteřinou.
0: It's gone.
1: Je pryč.
0: It is like a dream.
1: Je to jako sen.
0: That's right, it's like a dream.
1: Je to tak, je to jako sen.
0: So what is gone is a dream.
1: To, co je pryč, je sen.
0: Don't cry for the dreams.
1: A pro sny neplačte.
0: It is gone.
1: Je to pryč.
0: It was good or bad.
1: Ať to bylo dobré nebo špatné.
0: But the karma will come back.
1: Ale karma z toho
0: that
1: se vrátí.
0: Will come to you back.
1: Karma se k vám vrátí.
0: So ये संसार स्वप्न की माया देख भूल मन मोहे दिस संसारा इज ए इल्यूजन ऑफ द ड्रीम.
1: Tato samsára je snová iluze.
0: देख भूल यू विल सी दिस एंड यू विल फॉरगेट इट.
1: तो uvidíš to a zapomeneš na to.
0: And when you will see the samsara,
1: a až uvidíš samsáru,
0: and when you will see the temptation of the samsara,
1: a až uvidíš pokušení samsáry,
0: other things you will forget.
1: Tak zapomeneš na to ostatní.
0: Yes. You forget your namala, you forget your kriya.
1: Zapomenete na málo,
0: you forget your prayer.
1: Na kriju, na
0: you forget to come to the prayer, satsang.
1: Zapomenete chodit na satsangy.
0: You don't forget everything.
1: Zapomenete na všechno.
0: And you went to the temptation sensual joy.
1: A ponoříte se do těch lákadel senzuálních smyslových radostí.
0: This attachment of the desires.
1: Je to připoutanost k našim tužbám.
0: Is pulling you.
1: A ta vás přitahuje.
0: Yes. The one desire is walking in front of you.
1: Je jedno přání před vámi prochází.
0: And second, that one is pulling you.
1: A to vás.
0: And you get up and also go behind.
1: Táhne za sebou, a takže vy vstanete a jdete za ním.
0: Dog.
1: Jako pes.
0: Deer.
1: Srna.
0: Animals.
1: Zvířata.
0: Humans.
1: Lidé.
0: Yes, this desire is so strong.
1: To, ty touhy jsou tak silné.
0: Ano. And everything is in your mind.
1: A všechno je přitom ve vaší mysli.
0: How big you are, how strong is your body.
1: Jak silné máte tělo, jak jste velcí.
0: But this small brain.
1: A ten malý mozek.
0: Pulling you everywhere.
1: Vás všude tahá.
0: A big snake, python. A little mouth like this.
1: Je to veliký, veliký had má malou ústa.
0: It's pulling you everywhere.
1: A přesto s vámi smíká.
0: This is the desire, this or right or that side.
1: A jdete podle těch přání na jednu stranu a na druhou.
0: Je sansár svapn ký mája, dek bhul man mohe. So this will bring your attention to other direction.
1: Čili to vás odvede vaši pozornost jiným směrem.
0: Jag jara ab palak ungharo dharo dhyan kai sove. Bhor bhayo kai sove. That's right. This is Gajananji's writing, so sometimes it's different to read.
1: To psal Gajananji, takže občas je těžké to přečíst.
0: So therefore it is a jag jara. Wake up a little bit.
1: Trošku se probuď, prober.
0: Wake up.
1: Prober se.
0: You are sleeping in this ignorance.
1: Spíš v nevědomosti.
0: Just open little your eyes.
1: A jenom trochu pootevři oči.
0: You will see what a dangers there.
1: Uvidíš to nebezpečí.
0: You open eyes and you see the lion is standing in front of you.
1: Otevřeš oči a uvidíš lva, který před tebou stojí.
0: Or a cobra.
1: Nebo kobru.
0: And if you would not sleep in ignorance.
1: A kdybys nespal v nevědomosti.
0: Before you could have escape.
1: Mohl bys utéct včas.
0: Sada. So, sada. Jag jara ab palak ugharo bhor bhayo kya sove. Now has come the dawn.
1: Teď přišlo svítání.
0: Why you are sleeping now?
1: Proč teď spíš?
0: So get up in the morning before sunrise.
1: Probuď se a vstáň ještě před východem slunce.
0: Those who sleep late till the sunrise.
1: Ti, kteří dlouho spí a zaspí východ slunce.
0: Loses the best spiritual karmas from past life.
1: Tak ztrácí ty nejlepší karmy, duchovní karmy z minulých životů.
0: So try to sleep earlier.
1: Čili snažte se chodit spát dřív.
0: So that you can wake up.
1: Tak, abyste mohli dřív
0: vstát. At least before sunrise.
1: Aspoň před východem slunce.
0: No yeah, summer is good. Winter is good. No,
1: v zimě to je dobré.
0: This doesn't valid for summer, okay?
1: A pro léto to neplatí.
0: 9:30 sunset.
1: V 9:30 zapadá slunce.
0: And 3:30 sunrise.
1: A v 3:30 vychází.
0: No please, Mahaprabhuji.
1: Tak prosím, Mahaprabhuji.
0: Little mercy.
1: Měj trošku slitování.
0: So make this law for the winter.
1: Čili zaveďme si tento zákon jenom na zimu.
0: Jag jara ab palak ugharo bhor bhayo kya sove. Now is dawn, what are you, why you are sleeping?
1: Čili teď vychází slunce, proč spíš?
0: Vishes ras mrg trishna pani. Vishes ras mrg trishna pani. Vishaya means desire.
1: Vishaya znamená touha, přání.
0: Desires.
1: Přání.
0: Temptation.
1: Pokušení.
0: That's called vishaya.
1: Tomu se říká vishaya.
0: Ras means the juice.
1: Ras je šťáva.
0: Juice means enjoy.
1: A také jako potěšení.
0: The enjoying of that senses.
1: Jsou to smyslová potěšení.
0: That what you want to enjoy.
1: To, co si chcete vychutnat, užít.
0: You want to enjoy running in the forest.
1: Pokud si chcete užít běhání po lese.
0: For some people it also this enjoy.
1: Někdo si to užívá.
0: Climbing mountains.
1: Někdo rád leze po horách.
0: Swimming.
1: Někdo rád plave.
0: Eating.
1: Někdo rád jí.
0: Sleeping.
1: Někdo rád spí.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Vishaya ras mrag trishna pani. Mrag is the deer.
1: Mrak je srnka.
0: Trishna.
1: A trishna?
0: Trishna have many meanings.
1: Trishna má spoustu významů.
0: Trishna means desire.
1: Znamená to taky touha.
0: Burning desire.
1: Taková palčivá tužba.
0: Everything is wrong.
1: Všechno je špatně.
0: All is stupid.
1: Všichni jsou hloupí.
0: My enjoy what I will do now is the best.
1: A to, co já chci udělat teď, to je to nejlepší.
0: I want to find out.
1: Já na to chci přijít.
0: Even you will fly far distance.
1: I kdybych musel odletět, Bůh ví kam.
0: So this is a Trishna.
1: To je ta Trishna.
0: And Trishna means also thirst.
1: Trishna také znamená žízeň.
0: And thirst means that desire.
1: A žízeň je vlastně ta touha.
0: A hunger is also that desire.
1: I hlad je určitá touha.
0: So in the desert.
1: Takže na poušti.
0: In Saharas.
1: Třeba na Sahaře.
0: When you go to Middle East.
1: Když jdete na střední východ,
0: then you see far on the sand like a beautiful blue lake.
1: Tak v dálce vidíte mezi tím pískem nádherné modré jezero.
0: And for these deer there is nothing to drink.
1: A ty srny tam nemají co pít.
0: And they see this water. Fatamorgana.
1: A najednou uvidí tu vodu, uvidí tu Fata Morgánu.
0: And the deers are running to drink water.
1: A tak běží za tou vodou, aby se napili.
0: Running and running.
1: Běží a běží.
0: And you know that Trishna?
1: A víte, co to je, ta Trishna?
0: As close you want to come, that far it goes.
1: Čím víc se jí chcete přiblížit, tím ona se vzdaluje.
0: As you desire to enjoy.
1: A když si to chcete vychutnat a užít,
0: that far it goes.
1: Tak o to je to dál.
0: So it is not that joy which you want to enjoy.
1: Takže to nepřináší tu radost, kterou jste si chtěli užít.
0: What you want to enjoy is a less enjoy, but is less joy, but more enjoy.
1: Čili pak si ani nevychutnáte to, in co jste si mind. Chtěli vychutnat. Máte to ve své mysli.
0: But it is no joy.
1: Představujete si, že to bude úžasné, ale není v tom
0: so deer is running.
1: A tak ten jelen nebo se naběží.
0: It falls down and dies.
1: A nakonec vyčerpáním padne a zemře.
0: This is, that's why so in poetry often will mention the deers.
1: A často v poezii se píše o srncích nebo srnách.
0: Sometimes when a lot of snow.
1: Někdy, když je hodně sněhu.
0: Lot of snow.
1: Spousty sněhu.
0: And deers are running.
1: Tak ty jeleni běží.
0: Jumping in the snow.
1: A skáčou ve sněhu.
0: Nowhere nothing to eat.
1: A nemají nikde nic k jídlu.
0: And they are injured their foot.
1: A zraňují like, si nohy.
0: You see the blood on the snow.
1: A na tom bílém sněhu pak vidíte krev.
0: Because they are injured by that.
1: Protože se zraní tím sněhem.
0: So, like this, humans are also running and running for some desires.
1: A stejné je to s lidmi, také běží, protože mají nějaké přání, nějakou touhu.
0: For the money too.
1: Chtějí třeba peníze.
0: Running, running, running. I want to be like the richest person of the world.
1: A chtějí vydělávat, vydělávat, aby byli ti nejbohatší na zemi.
0: So he or she will die in this desire.
1: A takový člověk zemře se stejnou touhou.
0: Vise ras mrag trishna pani pyas kabu nahi jai. In this desire of the thirst,
1: v této touze, v té žízni,
0: your thirst is a pyas.
1: Je ta žízeň pyas.
0: Pyas means thirsty.
1: Pyas znamená žízeň nebo žíznivý.
0: Pyas kabu nahi jai. Your thirst will never be quenched.
1: Ale tu žízeň nic neuhasí.
0: You will be thirsty and thirsty.
1: Budeš stále žíznivý.
0: So whatever you think that you enjoy.
1: Ať si o čemkoliv myslíte, že si to užijete.
0: Next day is again same.
1: Tak příští den to bude stejné.
0: So no fulfillment.
1: Není to naplňující.
0: This is called the Maya, the Samsara.
1: A tomu se říká Maya Samsari.
0: So se samanje man mai bavra. Think over.
1: Přemýšlej.
0: Understand.
1: Cháp, pochop to.
0: O mind.
1: O mysli.
0: Don't be confused.
1: Nebuď zmatená. Hmm?
0: Satguru saran sidhave. Best that you should go to the shelter. Take a shelter to the Satguru.
1: Měla by se uchýlit pod ochranu Satagurua.
0: Is jag me durlabh hai satsang. In this world is a rare satsang.
1: Na tomto světě je vzácný satsang.
0: And now in this Kali Yuga.
1: A teď v této Kali Yuze.
0: Can you tell me how many satsangs in the Czech Republic?
1: Dokážete mi říct, kolik je satsangů v České republice?
0: I think there's one place.
1: Myslím, že je jedno místo.
0: In Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: V té Mahaprabhu Čeho nadaci.
0: In whole Czech and Slovak.
1: V celém Česku i Slovensku.
0: There is not such a satsangs.
1: Nejsou takovéhle satsangy.
0: You are lucky.
1: Máte štěstí.
0: You are that paramhansa.
1: Jste ta paramhansa.
0: You flow and you come to the Mansarovar.
1: Doletěli jste až k jezeru
0: Mansarovar. You landed here in the Mansarovar.
1: A tady na jezeře Mansarovar
0: and
1: jste
0: přistáli. And you are swallowing the pearls of the wisdom.
1: A polikáte perly moudrosti.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Is there so many satsangs here?
1: Je tady víc takových satsangů?
0: Maybe a little bit somewhere.
1: Možná někde trochu.
0: But not that original satsang.
1: Ale není to ten původní satsang. Well,
0: may you like or you don't like.
1: Ať se vám to líbí nebo ne.
0: But I can tell you the first hand.
1: A můžu vám to říct z první ruky.
0: First hand that from Mahaprabhuji to Guruji to us.
1: Z první ruky od Mahaprabhujiho ke Gurujimu a k nám.
0: And therefore, asanas pranayama is very, very good.
1: A proto asány a pranayama to je velmi, velmi dobré.
0: You should teach.
1: Měli byste to vyučovat.
0: But if you want to save someone.
1: Ale pokud chcete někoho zachránit.
0: Lead someone.
1: Někoho vést.
0: To the cosmic self.
1: Ke kosmickému já.
0: You can do.
1: Tak a dokážete to, můžete
0: you
1: to.
0: Have right now.
1: Teď k tomu máte oprávnění.
0: I give you diploma.
1: Dávám vám k tomu diplom.
0: to make satsangs.
1: Abyste dělali satsangs.

0: But real satsang.
1: Ale skutečné satsang.
0: Not your dreamings.
1: Aby to nebyly vaše sny.
0: Don't say I am now self-realized.
1: Abyste neříkali, tak já jsem teď seberealizovaný.
0: You follow me, that's all.
1: A následujte mě, to je všechno.
0: Other is wrong things.
1: O ostatní to je chyba.
0: Mahaprabhuji came to me.
1: Mahaprabhuji za mnou přišel.
0: And he gave me everything.
1: A všechno mi dal.
0: Did you say Mahaprabhuji this?
1: Řekl si to Mahaprabhuji?
0: He said no.
1: Říká, že ne.
0: He said you have closed me behind the glass.
1: Říká, že jsme ho zavřeli mezi sklo.
0: So sometimes people make big mistake.
1: Někdy lidé dělají velkou chybu.
0: In the dream, Swamiji came.
1: Ve snu za mnou přišel Swamiji.
0: And he said, do this and this.
1: A řekl, udělej to a to.
0: But he's still alive. Why don't you come to me and ask?
1: A když je Swamiji naživu, tak proč nezajdete za mnou a nezeptáte se mě?
0: So, never compare yourself with Mahaprabhuji.
1: Nikdy se nesrovnávejte s Mahaprabhuji.
0: Or Guruji or Swamiji.
1: Nebo s Gurujím, nebo se Swamiji.
0: I will never compare with them.
1: Já bych se s nimi nikdy nesrovnával.
0: But I will follow their words.
1: Ale budu se řídit jejich slovy.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Rozumíš? Yes. Čuješ? Dobro. Soč samaj man mahi bavra. Therefore, soč, think.
1: Proto přemýšlej.
0: Understand.
1: A chápej.
0: O mind.
1: O mysli.
0: You are confused one.
1: O, mysli, ty jsi zmatená.
0: Satsang, soč, samaj, man, bavra. Acha, this I have already said. Sadguru, sarana, siddhana. Is jag mein durlabh hai satsang. Ved, sant, sab gave. And Vedas and all holy saints, they are saying how great, how holy is the satsang.
1: A védy a všichni svědci říkají, jak veliký a svatý je satsang.
0: Satsang ko suk param anand hai. The satsang gives us the highest bliss, the supreme bliss.
1: Satsang nám dává svrchovanou blaženost.
0: Ajar amar ho jave, then you will become immortal.
1: Pak se staneš nesmrtelným.
0: Ajar, you will be not anymore born.
1: Znamená, že se už nenarodíš.
0: Amar, you will become immortal.
1: Staneš se nesmrtelným.
0: Hojave, you will become through this satsang and guru vakyas, gurudevs, satsangs and etc.
1: Skrze satsang s gurudevou a skrze jeho guruvákya.
0: Therefore, if you all will design a satsang in your city,
1: a tak když vy všichni budete pořádat satsangy ve vašich městech,
0: or in your village,
1: nebo vesnicích,
0: how Satyuga will come here first?
1: Tak přijde Satyuga napřed sem.
0: Yeah, where Satyuga begins?
1: Kde začíná Satyuga?
0: In Czechoslovakia.
1: V Československu.
0: Okay? That becomes Satloka.
1: Tady se to stává Satvaloka.
0: Yes. That's it. Origin is here maybe.
1: Možná je ten původ tady.
0: Hungary, Yugoslavia, etc.
1: Maďarsko, Jugoslávie a tak dál.
0: Satguru Sahib Sri Dev Puri ji. Satsang. Wo farmave. Satguru Sri Dev Puri ji, he is explaining this satsang.
1: Sataguru Shri Devpurji vysvětluje tento satsang.
0: He is giving this satsang.
1: Dává tento satsang.
0: Shri Swami Deep Sada Satmano Suta Hans Jagave. Mahaprabhuji said, always believe it is a true.
1: A Mahaprabhuji říká, věřte, že to je pravda.
0: Suta Hans Jagave, the sleeping swans wakes up.
1: Spící labuť se probouzí.
0: So this sleeping swan is our atma.
1: Ta spící labuť, to je naše
0: jivátma.
1: Naše jivátma.
0: And through these divine words, the swan opens, wakes up.
1: A díky těmto božským slovům se ta labuť probouzí.
0: Where I am?
1: Kde to jsem?
0: In Kali Yuga.
1: V Kali Yuze.
0: Then the swan will expand his wings.
1: A pak ta labuť rozepne křídla.
0: And will go to the.
1: A poletí do.
0: Brahmaloka.
1: Brahmaloky.
0: It will bath into the Mansarovar.
1: Aby se vykoupala v jezeře Mansarovar.
0: And it will take off.
1: A odletěla.
0: Čau.

0: ਚਾਲ ਏ ਸਾਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਇਸ ਚਾਲੋ ਚਾਲ ਏ ਸਹੇਲਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੰਗ ਦਰ ਦੇ ਐਂਡ ਸੋ ਥਰੂ ਦ ਸਤਸੰਗ ਵਬਰ ਸੋਲ ਵਿਲ ਫਲਾਈ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਡਿਵਾਈਨ.
1: Tak díky satsangu naše duše poletí k božskému.
0: So you gain something through the satsang.
1: Čili to získáte díky satsangu.
0: Oh, how nice it is.
1: Jak je to hezké.
0: You were in střílky.
1: Byli jste ve střílkách.
0: For 1 week to 2 weeks.
1: Jeden týden nebo dva.
0: You gain so much this divine energy.
1: A získali jste tolik této božské energie.
0: Oh, you were fluttering on the earth.
1: Že jste se přímo vznášeli na zemi.
0: You got so many things.
1: Dostali jste tolik toho.
0: And now you came to the Maya Nagari.
1: A teď jste znovu se dostali do Máji.
0: Maya means?
1: Maya znamená?
0: Illusion.
1: Iluze.
0: Nagari means city.
1: A Nagari je město.
0: So now you come in the city.
1: Zase jste se vrátili do města.
0: Maybe. What can happen?
1: Možná, co se může stát.
0: Or may it will not happen.
1: A možná se to nestane.
0: Man.

0: You come to the city.
1: Přišli jste do města.
0: In Maya Nagri.
1: Do Maya Nagri.
0: In temptation.
1: Mezi pokušení.
0: Oh, you go window shopping.
1: A jdete se dívat po obchodech.
0: Oh, I like this cloth.
1: Po výkladních skříních.
0: I like this kind of makeup.
1: A tyhle šaty se mi líbí.
0: I like this shoes.
1: Tenhle make-up a tyhle boty.
0: Oh, this is something good. That's Maya illusion.
1: A to je Maya iluze.
0: Temptation.
1: Pokušení.
0: Mana sab khoyore. Oh, my mind, you lost everything.
1: O moje mysli, přišla si o všechno.
0: In kusangyoke sang. In this kusanga.
1: V tomto kusangu.
0: Satguru saran bachan bemuk hoyo. And you turn opposite to the guru vakya, Gurudev's words.
1: A obracíš se proti guruovým slovům, proti guru vakyam.
0: Padio bhajan me bhang. And now it came the obstacles in your bhajans, meditation. You lost your meditation, tomorrow do, day after tomorrow do, and so on. Slowly, slowly, you lose this everything.
1: A stává se to překážkou tvé meditace. Říkáš si, meditovat budu zítra, budu jindy a přicházíš o všechno.
0: Jnana, dhyana, bhakti sab khoji. What you have lost?
1: Co jsi ztratila?
0: Jnana.
1: Jnanu.
0: Dhyana.
1: Dhyanu.
0: And bhakti.
1: A bhakti.
0: Everything you lost.
1: Ztratila jsi všechno.
0: Chut gai satsang. And you gave up the satsang.
1: A vzdala se satsangu.
0: Sat paramarat sukarit bhulo. Chal rayo kudang and good deeds, good karmas, good help, you forgotten everything.
1: A zapomněla si na své dobré skutky, na dobrou karmu a na pomoc.
0: Chal rayo kudang and now you are walking in different direction.
1: A teď kráčíš jiným směrem.
0: Oh, your walk is also different.
1: A i ta tvoje chůze je jiná.
0: That's Maya.

0: Yes, there are so many good bhajan.
1: Je tolik dobrých bhajanů.
0: Sri Pooja Bhagavan Dev Purisa must fakir malan, but our worshipped divine Satguru Dev Dev Puriji.
1: Ale náš uctívaný Satguru Dev Dev Puriji.
0: Must fakir. Must means without any sorrow.
1: Je masta fakira, must je
0: always happy, always divine.
1: Bez trápení, vždy šťastný, vždy božský.
0: Fakira. Fakir means like a sadhu.
1: A fakira, fakir je jako sadhu.
0: This fakir is Urdu words and in Muslims.
1: Fakir je slovo z urdštiny a...
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ko, Sadguru ki, not ko, you have to make correction.
1: Opravte si, není tam Sataguru ki, ale Sataguru ko.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ki, rahe hamesa sang. Mahaprabhuji said, always living with Gurudev, hamesa with him.
1: A Mahaprabhuji říká, vždy chci žít s Gurudevem.
0: Rahe hamesa sang, every day with it.
1: Každý den s tím.
0: With the satsang.
1: Se satsangem.
0: So there are, Mahaprabhuji's bhajan is so great.
1: Mahaprabhujiho bhajan is
0: very simple, but it touches, it pulls us out of the deep from the bottom of the ocean.
1: Jsou veliké, jsou prosté, ale přitom nás vytahují ze dna oceánu.
0: Where we can't come anymore up.
1: Když máme pocit, že už nemůžeme
0: se
1: vynořit.
0: So we are in the bottom of the Kali Yuga on this Mrtyuloka.
1: Jsme na dně Kali Yugy, tady v této Mrtyuloce.
0: Only Gurudev can bring us up.
1: A jenom Gurudev nás může vynést nahoru.
0: Therefore it is said.
1: Proto se říká.
0: But very nice to say it.
1: Velmi hezky se říká.
0: And that is, is it, what is that bhajan?
1: Jaký to je bhajan?
0: Satguru main chalun savuna desh.

0: How many of you like bamboos?
1: Kolik z vás máte rádi bambus?
0: Bamboo sticks.
1: Bambusovou hůl.
0: How many of you know how it grows?
1: Kolik z vás ví, jak roste?
0: Huh? Very quickly, but after planting the seed, it takes few years and nothing.
1: Velice rychle, ale je to tak, že když zasadíte to semínko, tak po léta a léta nic se neděje.
0: Everyone makes fun of that bamboo tree.
1: Roky a roky nic a každý si dělá legraci z toho bambusového keře.
0: Everyone thinks that that bamboo tree has died or not happening, nothing is happening.
1: Všichni si myslí, že asi to semínko zemřelo, že se nic nestane, že nic nedokáže.
0: But then within 2 weeks, suddenly it shoots up like anything.
1: A najednou potom během dvou týdnů on vyroste vysoko.
0: So in the same way, us and our sadhana, it might not look in the external world like we are doing anything.
1: A stejně to s námi a s naší sádhanou na venek to může vypadat, že se nic neděje.
0: But in our internal world, the roots are growing deeper and making that base stronger and stronger for us.
1: Ale v našem vnitřním světě ty kořeny jdou hlouběji a hlouběji a pevněji staví ten základ.
0: And one day it will just boost up like anything and we will see, oh, okay. So our sadhana was fruitful, but patience is main.
1: A najednou pak jednoho dne to vyklíčí a uvidíme to i my sami. A tak naše sádhana je, funguje, ale potřebujeme trpělivost.
0: Sabar ka phal meetha hota hai, which means the fruit of patience is always much sweeter.
1: Říká se, že plody trpělivosti jsou vždycky nejsladší.
0: If we are patient, we will get much more than when we are impatient like me.
1: Když jste trpěliví, získáte toho víc, než když jste netrpěliví jako já.
0: You know, there is buchtels being prepared and then you are hungry and you have nice smell and you say, yeah, it doesn't matter, let me eat it. But if you wait a little bit longer, then the Nutella melts better inside.
1: Když děláte ty čokoládové buchty a chcete je rychle sníst, dobře jsou dobré, a kdybyste si počkali trošku déle, tak ta Nutella uvnitř je ještě chutnější.
0: So patience is very necessary.
1: Takže trpělivost je nezbytná.
0: When you have patience, then everything tastes and feels and be much better than it is when we try to take it in advance.
1: Když jste trpěliví, všechno chutná, všechno dopadne, všechno se podaří lépe, než když se to snažíte okamžitě všechno získat.
0: So our sadhana, our kriyas, our mantra, this all is making that deep roots inside of our inner consciousness.
1: A tak všechny naše sádhana, všechny mantry, všechny kriye, ty vytvářejí ty hluboké kořeny v našem vědomí.
0: And as Mangal Puriji was now saying, main is harmony.
1: A jak říkala Mangal Puriji, nejdůležitá je harmonie.
0: And this seminar I will not say I will push, but will put a lot of pressure on this topic of unity and harmony and coming together, because this is what our community needs right now.
1: A tento seminář nechci říct, že bych to nějak tlačil, ale budu zdůrazňovat právě tuhletu harmonii, tuhletu jednotu, protože je to, co naše komunita právě potřebuje.
0: A lot of plans for this topic in this coming days.
1: Mám hodně plánů na toto téma pro ty dny, které přicházejí.
0: This reminds me of India.
1: Tohle mi připomíná Indii.
0: In India, when we were in Jaipur Ashram outside, you know, there's this on the road, there's this ice cream wala going.
1: V Jaipuru tam před ashramem je silnice, kde jezdí to autíčko se zmrzlinou.
0: Whenever you hear this bell, even I was surprised last year, it was, 2025.
1: A když uslyšíte ten zvonek, a já jsem byl překvapen ještě minulý rok, když 2025.
0: Swamiji was already in that phase of not talking.
1: Swamiji už byl v té fázi, kdy nemluvil.
0: But that bell rang like this.
1: Ale zazvonil takhle ten zvon.
0: And he got up like a small kid, you know, lying down and up in 10 seconds he was up and he wore his shoes and started walking outside. I said, where are we going?
1: A on vyskočil, vzal si boty a v 10 vteřinách skráčel ven.
0: 11 o'clock in the night.
1: V 11 hodin v noci.
0: And guess what happens later?
1: A jestli uhodnete, co se stalo později?
0: We buy 20 ice cream.
1: Koupili jsme si 20 zmrzlin.
0: And Uma Puruji and everyone, Swamiji, no, diabetes is not good.
1: A všichni Uma Puruji si říkali, Swamiji, ne, to není dobré na diabetes, na cukrovku.
0: But I think that inner child was there.
1: Ale to vnitřní dítě, myslím, že v té chvíli tam bylo.
0: He ate his ice cream and my ice cream also.
1: Snědl svou zmrzlinu i moji zmrzlinu snědl.
0: So that's why this type of bells remind us of the ice cream guy in India walking on the streets.
1: Tak tenhle druh zvonku vždycky nám připomene toho prodavače zmrzliny na ulici.
0: And maybe he just needed to digest some of my karmas also. So.
1: A možná potřeboval sníst i nějakou moji karmu.
0: That's the problem with us. We always try to think with our logical brain.
1: Problém je, že my se vždycky snažíme do toho dávat nějaké logické přemýšlení.
0: Swamiji is in this state, he's such a great guru, how is it possible we doubt ourselves and we doubt him?
1: My začínáme pochybovat, Swamiji takový velký guru a teď jak na tom je, jak je to možné?
0: He is curing all of us, he helped so many of us and now what, he can't help himself?
1: Pomohl tolika z nás, vyléčil tolik z nás a teď si nedokáže pomoct sám sobě?
0: In this karmic law, in this world, he cannot cure himself. It's misuse of powers.
1: Ale v tom karmickém zákoně je to tak, že on nemůže vyléčit sám sebe, to by zneužil ty svoje síly.
0: The only thing that can help him is our love and devotion. That's it.
1: Jediné, co mu může pomoct, je naše láska a oddanost.
0: Yogis, Mahapurushes, they help others. They don't help themselves. It's not Swadharma, it's Paradharma.
1: Yogini, Mahapurushové jsou tu, aby pomáhali ostatním, ne aby pomáhali sobě.
0: And then I
1: oni
0: love
1: dělají
0: it.
1: Paramdharmu, nikoli Svadharmu.
0: I know we try whatever we can, but I love it when we think that we can help him and cure him.
1: A samozřejmě děláme, co můžeme, ale mně se líbí, když si myslíme, že my něco dokážeme, že my ho dokážeme vyléčit.
0: If he wants, it takes him one millisecond to be again okay.
1: Kdyby chtěl, tak mu to bude trvat okamžik, aby byl znova v pořádku.
0: I think in the beginning

0: je sjednocení, yoga je jednota, a tak musíme pracovat v jednotě, ne dbát jen tu svou hru.
1: Ashram does not work with one person.
0: Ashram nefunguje jenom díky jednomu člověku.
1: Ashram needs administration, ashram needs kitchen, ashram needs workers, ashram needs so many different things.
0: Tolik a tolik různých pracovníků, tolik věcí potřebuje.
1: And ashrams work on volunteer service, works on karma yoga, works on and seva.
0: Ashram funguje na dobrovolné práci, na karma yoze, na sévě, službě.
1: And if there is no harmony and peace, then these four or five people will fight with each other so much that none of them will be able to live in that ashram.
0: A když tam není harmonie, když tam není soulad, tak ti 4-5 lidí nebudou schopni ani zůstat v tom ashramu.
1: We all work on our inner peace, but outside we are fighting like crazy, then what's the sense of that inner peace?
0: Pokud pracujeme na svém vnitřním míru a navenek spolu bojujeme, tak k čemu vám ten vnitřní mír je?
1: If we don't have that capability to control our emotions, to control our anger, to control our animosity, and we say yes, Ram, Ram, Ram, Ram, then that bad words which come out makes that effect of spirituality back to zero.
0: A pokud nejsme schopni ovládat ty svoje nepřátelství, ten svůj hněv, a říkáme jenom rám, rám, tak potom ale ta špatná slova, která říkáme, vymažou všechno to naše vnitřní úsilí.
1: It's not like we are having to explain someone else. It's the same family, the same father, the same teachings, the same way of living, the same path which we are progressing. Then what is the communication gap in between?
0: Není to nic složitého, je to jako v rodině, je to jako vztahy mezi otcem, matkou. Proč je tam ten blok v té komunikaci?
1: It's not that Vienna is different and Czech is different and Slovenia is different and this is different. No, it is yoga in daily life. It's the same family in all countries.
0: Není to tak, že ve Vídni je to jinak, v Čechách je to jinak, ve Slovinsku je to jinak. Ne, jsme jedna velká yoga v denním životě, jako velká rodina, všude stejně.
1: And don't come to ashrams because of I'm there or because of some guest speaker is there. Come to ashrams because it is your homes and you care about those places.
0: Nechoďte do ashramu jenom když já jsem tam nebo nějaký jiný host tam přednáší. Choďte do ashramu, protože je to váš domov, protože vám na něm záleží.
1: Gurudev was coming often. I also now try to come often, but that does not mean that you still don't go to ashrams. Ashrams come weekly, monthly, not only your individual centers. Go to other centers, help them out, organize programs together.
0: Nechoďte do ashramu. Já vím, že Gurudev jezdil sem často a já se snažím přijít často, ale to neznamená, že jinak chodit nebudete. Choďte do ashramu každý týden, každý měsíc, vždycky, nejenom na svůj program, ale pomáhejte si, jezděte i na jiné programy, i do jiných ashramů, spolupracujte, pořádejte ty programy společně.
1: Like for example, now we have satsang soon, next Friday in Vienna.
0: Například teď příští pátek budeme mít satsang ve Vídni.
1: How is community helping each other?
0: Jak ta komunita si navzájem pomáhá?
1: That you paid for seminar here in Strilki.
0: Vy jste zaplatili seminář tady ve Střílkách.
1: So we don't charge you anything in Vienna when you come.
0: Tak vás nebudeme chtít, abyste znova platili něco, když přijedete do Vídně.
1: Why? Because that's how we care about each other in the community. That's how we take care. Ashrams should help each other. Not always put everything on you guys.
0: Protože takhle ty ashram by si mě navzájem pomáhat, podporovat se, starat se o tu komunitu, nenechávat to jen na vás.
1: But the point is that you guys are the ashram.
0: Ale je to tak, že vy jste ten ashram.
1: So these all interests or ideas or way of functioning is created by us.
0: Všechny ty nápady, všechno to, jak to funguje, to vychází z nás.
1: How will we be okay that okay, this is satsang in Vienna, that's also my ashram, I will also go there. This is satsang in God knows where, Slovenia, it's my ashram, I will go there. It's not about who is the speaker, it's not about what is going to be happening, it's just about the community and about each other, how we care about each other.
0: Není to tak, tohle není, tohle se mě netýká, to je ve Vídni, tak by to být nemělo. Ať je to ve Vídni, ať je to ve Slovensku, je to náš satsang, jdeme tam, podpoříme to.
1: I understand that once a year we have summer seminars and we all come together, that is a different thing, but even if there is no seminar, you are passing by, you have 20 minutes, pop by in the ashram, make pranam, say hello, how are you, how can we help, and is there anything we can do? Just some type of interaction. That person will be happy. You made that person's day. Mahima Jyoti lives in Vienna for God knows how many years alone in the ashram. You go and say hi to her.
0: A tak je samozřejmě něco jiného. Jednou za rok máme takováhle velká letní soustředění, kde se všichni přijíždíme, ale kdykoliv, kdy jdete kolem ášramu, zajděte, zastavte se, řekněte, udělejte pranám, pozdravte ultáře, pozdravte se s těmi lidmi. Mahima Jyoti bydlí sama v ášramu ve Vídni jak dlouho, 20 let, jak má radost, když tam kdokoliv přijde.
1: Yeah, going to Slovenia, then Villach comes, Klagenfurt comes. There's so many things, Salzburg on this way. There's always somewhere, and every place there is ashrams, every place there is your family sitting there.
0: Ať jedete třeba do Slovinsku, máte tam Klagenfurt, Villach, zastavte se kdekoliv, kde přijdete. Je to jako, když byste tam měli rodinu.
1: And one thing is in yoga and life that there is no language barrier.
0: A co je v jeho denní životě, není žádná bariéra jazyka.
1: I was in Levoča.
0: Byl jsem v Levoči.
1: I speak English, Alan speaks Slovak.
0: Já mluvím anglicky a Alan mluví slovensky.
1: I had Jayaprakash as translator.
0: Měl jsem tam Jayaprakash jako překladatele.
1: But still, Alan and me, most of the times, without the translation even, understood each other.
0: Ale i bez překladatele, já jsem si s Alanem vždycky rozuměl.
1: So the point is, we as a community don't need that English, German, Czech, Slovak. No, we understand each other's feelings. We will say, come.
0: Nepotřebujeme tu češtinu, angličtinu, němčinu. My rozumíme navzájem našim pocitům.
1: No, it's about how to make each other happy.
0: Jde o to, jak přinést si navzájem štěstí.
1: Even if you don't have time, you just say, come, let's you drink some water and I need to get and go, and then that person will also go. He will not sit in your home when you're gone.
0: I když nemáte čas, tak aspoň trošku nabídnete trošku vody, napijete se spolu vody, a když budete odcházet, tak člověk tam nezůstane sedět, taky půjde.
1: But try to think about each other, try to help each other in any way. Try to be there for each other and let's keep this family together, not individuality, but unity.
0: Ale snažte se myslet na sebe navzájem, pomáhat si navzájem, podporovat se navzájem. Nebuďte jenom vy sami, ale vnímejte to naše společenství, pomáhejme si.
1: This is what we really need now.
0: To je to, co opravdu potřebujeme.
1: More than anything, for if you want to call it a transition, if you want to call it a healing period, if you want to call it whatever, but this community to strive and to survive needs to come as one united divine force.
0: Ať už tomu říkáte, že teď je nějaké období přechodu, období léčení, cokoliv, důležité je, abychom pokračovali jako v jednotě, jako sjednocená síla.
1: Om annapurne sadapurne shankara pranavallabe gyanavairagya siddhyartham bhiksham dehi cha parvati mata cha parvati devi pita devo maheshwarah bandava shiva bhaktascha swadesho bhuvanatrayam shubham karoti kalyanam arogyam dhanasampada shatrubuddhir vinashaya deepajyotir namostute deepajyoti parabrahma deepam sarve mohanam deepanam sajate sarvam sandhya deepam sarvasatyam ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवेर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेवतेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।

0: Again, we are here in our beautiful ashram.
1: Jsme tu opět v našem krásném ashramu.
0: Beautiful country.
1: Krásné zemi.
0: Is called Czech Republic.
1: Jménem Česká republika.
0: They say it's a country where flows the milk and honey.
1: Říká se, že je to země, která oplývá medem a mlékem.
0: I hope still milk is flowing.
1: Já doufám, že tady to mléko ještě pořád je.
0: Honey too.
1: I med.
0: All dear bhaktas.
1: Všichni drazí bhaktové.
0: Dear ones round the world.
1: Drazí po celém světě.
0: Who's with us with the webcast?
1: Kteří jste s námi přes webcast.
0: I welcome you also and bless you on the name of Alakh Puri ji Siddhapeetha Parampara.
1: Vítám vás a žehnám vás vám jménem Alakh Puri ji Siddhapeetha Parampara.
0: We have again with us our Mahamandaleshwar Vivek Puri ji.
1: Máme tu opět mezi námi našeho Mahamandaleshwara Vivek Puri ji.
0: Uma Puri ji.
1: Uma Puri ji.
0: And also our dear Swami Hariharananji, Haripuri.
1: Našeho drahého Swamiho Haripuriho.
0: So, Haripuri, you know many of you when you go to India.
1: Mnozí z vás znáte Haripuriho z vašich návštěv Indie.
0: We welcome him also.
1: I jeho vítáme.
0: And also we have our host Swami.
1: A máme tady i naše hostitelské Swami.
0: Swami Gajananji.
1: Swamiho Gajananjiho.
0: Because Gajananji is at home now.
1: Protože Gajananji je teď tady doma.
0: Parvati.
1: A Parvati.
0: And many of others.
1: A mnozí ostatní.
0: There are pravda, tak dobré. Also sadhvi daya.
1: Také je tu sadhvi daya.
0: Well, this time especially we have our very dear guest.
1: Ale dnes tu máme zvláště drahého hosta.
0: Our guru brother sisters.
1: Naše guru bratra a guru sestru.
0: The couple.
1: Je to pár.
0: And it's coming from the root of Mahaprabhuji's.
1: A oni pocházejí od kořenů od Mahaprabhujiho.
0: It means that when Mahaprabhuji was living in the house and nearly 25 years near Nepal.
1: Je to tam
0: Bolaguda
1: v Bolagudě,
0: and Kedari.
1: Kedari, kde Mahaprabhuji bydlíval, kde měl dům a odtamtud něj pochází.
0: So from there is coming our dear sister Kailash Purohit. Can you stand up?
1: A odtud pochází naše drahá sestra Kailash Purohit.
0: And her husband Dinesh Purohit.
1: A její manžel pan Dinesh.
0: Is very dear disciple.
1: Jsou to velice drazí žáci.
0: From Jodhpur.
1: Z Jodhpuru.
0: Now they are living in Atlanta.
1: Teď bydlí v Atlantě.
0: The American Atlanta.
1: V americké Atlantě.
0: We have many Atlanta.
1: Máme mnoho Atlant.
0: In Rajasthani dialect.
1: V rajasthánském dialektu.
0: Atlanta means bring the chapati flour.
1: To znamená přines mouku na čapáty.
0: Atalau. As well as our dear sister Kripa Devi from Washington.
1: A také je to naše drahá sestra Kripa Devi z Washingtonu.
0: And our Savitri from Toronto.
1: A také naše Savitri z Toronta.
0: Well, also the whole family with the juniors.
1: A také celá rodina, včetně dětí.
0: And my very, very dear, loving little one, Mohan, his name.
1: A velice jsou milující, ten maličký.
0: The whole family is here.
1: Se jmenuje Mohan a celá
0: rodina. They came from Vancouver.
1: Tady, přijeli z Vancouveru.
0: Also we welcome them.
1: I je vítáme.
0: And we have also coming couple from Brisbane.
1: Je to taky jeden pár z Brisbane.
0: Agnidev and Ratan.
1: Je to Agnidev a Ratan.
0: Where are they?
1: Kde pak jste?
0: Yeah. They are taking care of our Brisbane ashram.
1: Oni se starají o náš ashram v Brisbane.
0: And also from the Sunshine Coast from the Australia.
1: A také ze slunečního pobřeží v Austrálii.
0: The our Tyagpuri and Yamuna.
1: Je tu náš Tyagpuri a Yamuna.
0: Karam Sanyasi.
1: Jsou to Karam Sanyasi.
0: But they went from the wave to in Hungary. They are in Hungary now.
1: Ale
0: oh, they are here. Yes, thank you. So from India,
1: z Indie,
0: our pandit,
1: náš pandit,
0: he is going to purify the space.
1: On bude pročišťovat prostor.
0: Yes, that will be something that I will tell you after.
1: To bude něco a o tom vám povím později.
0: So many are there still, if I will repeat, then whole evening will go.
1: Protože kdybych to teď celé opakoval, tak uplyne celý večer.
0: So, it's very global.
1: Týká se to, je to celosvětové.
0: And I'm very happy to see you all.
1: Jsem velice šťastný, že vás všechny vidím.
0: It is Mahaprabhuji's, Guruji's, Devpuriji's blessings.
1: Je to Mahaprabhučího, Guručího, Devpuričího požehnání.
0: Our this seminar or retreat.
1: Tento náš program, tento seminář.
0: As usual in our beautiful ashram, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Je jako obvykle v našem krásném ashramu spravovaném Mahaprabhu Deep Satsang nadací.
0: This ashram have now very strong spiritual vibration.
1: Tento ashram má velice silnou duchovní vibraci.
0: If that will not be, then all of you we would not be here.
1: Kdyby to tak nebylo, tak bychom tady my všichni nebyli.
0: This ashram is also very important for us, very dear to us, because our dear Holy Guruji was here.
1: A tento ashram je pro nás důležitý a velice drahý, také proto, že náš drahý Holy Guruji byl tady.
0: Now, this seminar has certain programs.
1: Tento seminář má určité programy.
0: First is for the juniors.
1: Za prvé pro děti.
0: As usual, every time, every year, our juniors, they are very beautiful, very kind to us, that they are always silent.
1: A jako každý rok naše děti, naši mladí jsou velice k nám laskaví, že cvičí a jsou potichu.
0: They organize nice programs.
1: Zařizují si krásné programy.
0: And time is passing very quickly.
1: A čas plyne velice rychle.
0: I think I'm getting old.
1: A já myslím, že stárnu.
0: My juniors who was small.
1: Ty děti, ty junioři, které jsem viděl jako malé.
0: Now they are parents already.
1: Teď už jsou z nich rodiče.
0: So they are grown in the beautiful garden of Yoga and Daily Life.
1: A tak vyrostli v té krásné zahradě jogy v denním životě.
0: I was surprised.
1: Byl jsem překvapený.
0: That especially in these countries.
1: Zvlášť v těchto zemích.
0: They are with me 5 generations.
1: Už je se mnou 5 generací.
0: And it's very beautiful.
1: Je to velice krásné.
0: And it is the not single person but the whole families.
1: A nejde o jednotlivého člověka, ale celé rodiny.
0: So you can imagine how this generation has grown sattvic way of living.
1: A tak si dovedete představit, že tyto generace vyrůstají se sattvickým způsobem života.
0: And also eating sattvic food.
1: Jedí sattvické jídlo.
0: Vegetarians.
1: Vegetariánské.
0: And practicing yoga in daily life.
1: A cvičí jogu v denním životě.
0: Yoga in daily life is a worldwide.
1: Yoga v denním životě je celosvětová.
0: And it is very neutral.
1: A je velice neutrální.
0: One can practice, doesn't matter which religion you follow or you don't have religion.
1: Můžete jít cvičit, ať už máte jakékoliv náboženství nebo nemáte žádné náboženství.
0: We are not developing some new cultures.
1: Nerozvíjíme žádnou novou kulturu
0: or religions,
1: nebo nové náboženství.
0: But we are developing and purifying and liberating our soul.
1: Ale my rozvíjíme, očišťujeme a osvobozujeme naši duši.
0: So these other different things will remain here on this earth.
1: To ostatní zůstane tady na této zemi.
0: But it's very important for us in this Kali Yuga time.
1: Ale pro nás v této době Kali Yuga je velmi důležité.
0: That we develop our soul towards spirituality.
1: Abychom rozvíjeli svoji duši směrem k duchovnosti.
0: There is still misunderstanding or not clarity that what is difference between religion and spirituality.
1: A stále není jasné, stále je nedorozumění, jaký je rozdíl mezi náboženstvím a duchovností.
0: The purity of the spirituality,
1: čistota duchovnosti,
0: that can purify from all the negative karmas and the soul becomes free.
1: To vás může očistit od všech negativních karem a duše se osvobodí.
0: So we are covered by so many vibrations.
1: My jsme pokrytí tolika vibracemi.
0: So many karmic influences.
1: Tolika karmickými vlivy.
0: And the ignorance.
1: Nevědomostí.
0: Ignorance that we don't know.
1: Nevědomosti, že ani nevíme.
0: And we are doing something we don't know what we are doing.
1: A děláme něco, ani nevíme vlastně, co to děláme.
0: There are two kinds of this subject in this.
1: Tento předmět má dvě stránky.
0: We know what we are doing.
1: My víme, co děláme.
0: But we don't know what we are doing and what will be the result of that.
1: Ale nevíme, co to vlastně děláme, protože neznáme, jaké to bude mít následky.
0: So these are two.
1: Takže tady jsou dva.
0: We are doing.
1: My něco děláme.
0: But we don't know what will be the result what we are doing.
1: Ale nevíme, co bude výsledkem toho, co děláme.
0: And body is also suffering.
1: Tělo také trpí.
0: Nowadays the family suffering.
1: Teď trpí i rodiny.
0: The environment is suffering.
1: Prostředí trpí.
0: Many things happen.
1: A stane se mnoho věcí.
0: But within this body.
1: Ale v tomto těle.
0: That beautiful soul is suffering very much.
1: Ta krásná duše velice trpí.
0: We are suffering here on this mortal world.
1: Trpíme tady v tomto smrtelném světě.
0: And when we go out of this body,
1: a když opustíme toto tělo,
0: we are again involved in certain other atmospheres.
1: Tak jsme zase opět, nás zasáhnou určité jiné atmosféry vlivy.
0: We are caught like a fish in the net.
1: Jsme chyceni jako ryba v síti.
0: And so the science of yoga in daily life,
1: takže věda jogy v denní životě,
0: which had developed and millions of people practice,
1: která je rozvíjena a cvičí
0: around the world,
1: miliony lidí po celém světě,
0: they are also learning and people are watching this our webcast,
1: a lidé se učí i tím, že sledují náš webcast.
0: So what we are doing in the seminars,
1: to co my tady děláme na seminářích,
0: we are working on our soul to develop,
1: pracujeme na tom, aby se naše duše rozvinula
0: towards the spirituality,
1: směrem k duchovnosti,
0: come to clarity and to purify our karmas,
1: abychom dostali tu jasnost a pročistili karmy,
0: that we can forgive whatever we have done,
1: abychom odpustili cokoliv jsme učinili,
0: and that we are in position,
1: a jsme, abychom byli
0: to pay our that respect that whatever we have done unconsciously, Lord may forgive us.
1: A abychom získali tu pokoru, že cokoliv jsme udělali nevědomně, aby nám Bůh odpustil.
0: There is one nice bhajan from one saint.
1: Je jeden krásný bhajan od jednoho světce.
0: It's from one, it's called Surdasji.
1: A jeho jméno je Surdasji.
0: Surdas was by birth, he was a blind.
1: A on od narození byl slepý.
0: But his bhajans, what he wrote, is a very, very famous.
1: Ale ty duchovní písně, které napsal, jsou velmi slavné.
0: And it will be sung, these bhajans, in many films, in many events.
1: A uslyšíte zpívat v mnoha filmech, při mnoha příležitostech.
0: The physical eyes was not visible for him.
1: Ty jeho těma fyzickýma očima on neviděl.
0: But he had an inner eyes.
1: Ale měl vnitřní zrak.
0: Third eyes.
1: Třetí oko.
0: He could yes, thank you. Yes, pravda. Tak. A dobrý. Therefore it is very true what Swamiji said. We should follow that.
1: Yeah, velká.
0: And seeing this, that bhajans, yes.
1: Tak je v tom velká pravda, co Swamiji říká, měli bychom se tím řídit.

0: प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, सम दृष्टि है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त कभिया, अवगुण चित्त न धरो। He said to God,
1: říká Bohu,
0: O God,
1: O Bože,
0: please do not mind, or please do not notice my mistakes.
1: Prosím, nevšímej si mých chyb.
0: Do not pay your attention towards my mistakes.
1: Nepozoruj, nevšímej si mých chyb.
0: Prabhuji, mere avgun chitna dharo. Sam drashti hai naam tiharo. O God.
1: O Bože.
0: You are known as equal visions.
1: Ty jsi znám jako ten, který na všechny nazírá stejně.
0: You do not count our sin.
1: Nepočítáš naše hříchy.
0: If one is a sinner or one is not a sinner.
1: Pokud je někdo hříšník nebo není.
0: God, all are equal to you.
1: Před Bohem jsou všichni rovní.
0: Sam drashti hai naam tiharo. Chahe to paar karo. Hey Prabhu, if you can let me cross this ocean of the Maya. Prabhu ji, mere avgun chitna dharo.
1: O Prabhu, jestli ty chceš, necháš mě překročit tento oceán.
2: Sri Dipna Rambhagavane ki jay. Sri Sudarji Maharaja ki jay. Svai Maheshwaranandji Vishwagurudeva ki jay. Prabhu ji me mere avguna chitana daroho.

0: Dipnare Bhagavane, ki jai, Sudarji Maharaja, ki jai, Swami Maheshwaranandji Vishwa Gurudeva, ki jai.
1: We do the things consciously, but it is in unconsciously.
2: Ale my to děláme vědomě, ale je to v nevědomí.
1: Because Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, in Karma Yoga chapters.
2: Bhagavan Krishna v Bhagavad Gita v kapitole o Karma Yoze říká.
1: Arjuna, whatever you are doing.
2: Arjuno, cokoliv děláš.
1: You should know the form of the action.
2: Měl by si vědět podobu toho činu.
1: This is the first.
2: To je za prvé.
1: That you know what you are doing.
2: Měl bys vědět, co vlastně děláš.
1: When you will know the form of the action.
2: Když poznáš podobu toho činu.
1: Then your eyes will open.
2: Pak se otevřou tvé oči.
1: Inner eyes.
2: Vnitřní zrak.
1: That time our intellect will show us the picture.
2: Pak nám
1: object.
2: Náš intelekt ukáže obraz toho předmětu.
1: But still we can't give up.
2: Ale my se pořád nedokážeme vzdát.
1: Then our viveka comes.
2: Pak přichází
1: naše intelligence. Our viveka, which is giving very clear result.
2: Naše viveka, která nám dává velice jasné výsledky.
1: That what you are doing.
2: To, co děláš.
1: Is the best. Go ahead.
2: To je to nejlepší, pokračuj.
1: Or what you are doing is not good, bad.
2: A nebo to, co děláš, není dobré, špatné, je to špatné.
1: Don't do it.
2: Nedělej to.
1: Now if you follow your viveka.
2: A pokud byste se řídili svojí vivekou.
1: Then we are protected.
2: Pak jsme ochráněni.
1: But ignorance.
2: Ale nevědomost,
1: our desires,
2: naše touhy,

0: or our ego,
1: nebo naše ego,
0: that will say, ah, we do it.
1: To si řekne, ale já to stejně udělám.
0: Now, we are human.
1: My jsme lidé.
0: Out of 8.4 million different creatures.
1: 8,4 milionů různých tvorů.
0: We got that kind of intellect and viveka.
1: Jsme my dostali takový druh intelektu a viveku.
0: And we do have more in our heart what we call karuna.
1: A navíc máme v srdci to, čemu říkáme karuna.
0: Karuna means mercy.
1: A to znamená milost.
0: We pray to thee, O Mother Maria, for thy mercy.
1: Modlíme se k tobě, O Matko Marie, za tvoji milost.
0: Or, O Krishna, O Rama.
1: O Krishna, O Ramo.
0: We are praying for thy mercy.
1: Modlíme se za tvoji milost.
0: And what is that mercy?
1: A co to je ta milost?
0: Thou shall not kill.
1: To nezabiješ.
0: Thou shall not kill.
1: Ty nebudeš zabíjet.
0: Who said this?
1: Kdo tohle řekl?
0: Jesus.
1: Ježíš.
0: Did he say, don't kill humans?
1: Řekl, nezabiješ člověka.
0: And you can kill others.
1: A můžeš zabíjet ostatní.
0: That was not in that constitution of Jesus' intellect.
1: To nebylo v té konstituci Ježíšova intelektu.
0: Or his mercy.
1: A nebo v jeho milosti.
0: But animals don't know.
1: Ale zvířata to nevědí.
0: So in human heart,
1: že v lidském srdci,
0: there's a karuna.
1: Je karuna.
0: There's a mercy.
1: Je tam milost.
0: And this mercy, karuna is.
1: To je, to znamená.
0: First is towards every living being.
1: Za prvé směřuje ke všem živoucím tvorům.
0: Doesn't matter if it's humans or animals or birds or fish.
1: Ať už jsou to lidé, zvířata, ptáci, ryby.
0: Tak pravda. Thank you. This clock is always my witness.
1: Tyto hodiny jsou mi svědkem.
0: So there is we have to show them our mercy.
1: Musíme projevovat svoji milost.
0: Our kindness.
1: Svůj soucit, laskavost.
0: Our humbleness.
1: Naši pokoru.
0: If someone kill us.
1: Kdyby nás někdo zabil.
0: How will we feel?
1: Jak my bychom se cítili?
0: Only someone will say, I am going to kill you.
1: Jenom kdyby někdo řekne, já tě teď zabiju.
0: And don't worry, within 1 week I will kill you.
1: A neboj se, za týden tě zabiju.
0: This 1 week will be horror.
1: Ten jeden týden pro nás
0: day
1: bude.
0: Day and night you can't sleep.
1: Hororem ve dne noci.
0: And you don't know where you can hide.
1: Nedokážem usnout a nebudem vědět, kam se
0: schovat. Life is dear to everyone.
1: Život je drahý pro každého.
0: So similar feelings have every creature.
1: No, obdobné pocity má každý tvor.
0: Now, if we are doing consciously or unconsciously.
1: Ať už to děláme vědomně nebo nevědomně.
0: But we are killing.
1: Ale zabíjíme.
0: We eat that animals.
1: A jíme ta zvířata.
0: It is said.
1: Říká se.
0: The first guilty or affected will be the person who give that animal to the butcher.
1: Že první ta vina, ta hlavní vina půjde k tomu člověku, který to zvíře prodal nebo přivedl nebo dal tomu řezníkovi.
0: Or who is selling that?
1: Nebo kdo ho prodává?
0: Then

0: the 90% sin goes to that one who is eating.
1: Tak 90% toho hříchu jde k tomu, kdo to jí.
0: If nobody will eat,
1: kdyby to nikdo nejedl,
0: who will kill the animals?
1: Kdo by pak ty zvířata zabíjel?
0: Only who is mad.
1: Jenom nějaký blázen.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: So this is what I wanted to tell.
1: Tohle vám chci říct.
0: That we do consciously, but we are not doing consciously.
1: Takže my sice jsme
0: vědomí, we are doing unconsciously.
1: Ale děláme spoustu věcí nevědomě.
0: Still, it is not very clear in the human's brain.
1: Protože v lidském mozku to stále není velice jasné.
0: They do not realize that mercy.
1: Oni si neuvědomili onu milost.
0: It is said that that one feels the pain. Lagi lagi sab koi kahe lagi nahi ligar, lagi jiske aisi lag gayi ho gayi aram paar. Everyone said, "Oh, I'm hurted. Oh, I have pain."
1: Tak říká se, že ten to procítí, každý říká, já mám bolest, mě bylo ublíženo, mě to bolí.
0: That's nothing.
1: Ale to nic, to není nic.
0: But that one feels the pain where the arrow went through and through.
1: Ale ten cítí bolest, kdo byl proklán šípem.
0: And that will make in astral form a kind of cover over your soul.
1: A v astrální podobě to vaši duši zahalí určitým obalem.
0: So that soul will not come to that Brahmaloka.
1: A taková duše potom nedojde do Brahmaloky.
0: Is rolling again and again further like a snowball.
1: Valí se dál a dál jako sněhová koule.
0: How to come out of that ball?
1: A jak se dostat z takové sněhové koule?
0: That we are inside.
1: Uvnitř které jsme.
0: Now, if you believe or not.
1: Ať už tomu věříte nebo ne.
0: Believe does not change the reality.
1: Víra nemění skutečnost.
0: If you believe or don't believe.
1: Ať už věříte nebo ne.
0: It is sunsetting now.
1: Teď zapadá slunce.
0: Someone will say no.
1: A někdo řekne ne.
0: Well, in America, somewhere there, in Canada.
1: V Americe, někde v Kanadě.
0: Sun is not setting.
1: Tam slunce nezapadá.
0: But wait.
1: Ale počkej.
0: Wait.
1: Počkej.
0: It will set.
1: I tam zapadne.
0: So the time will come.
1: A tak přijde čas.
0: So if the human will realize this.
1: Kdyby tohle si lidé uvědomili.
0: Then human soul will be liberated.
1: Pak by byla lidská duše osvobozená.
0: Nowadays even the doctors.
1: A v dnešní době dokonce i lékaři.
0: They don't know.
1: Ani lékaři to nevědí.
0: And they are supporting that we should eat meat and we should eat eggs and this and that.
1: A podporují, abychom jedli maso, abychom jedli vajíčka a tak dále.
0: Mahatma Gandhi was eating nothing.
1: Mahatma Gandhi nejedl nic.
0: Neither this, neither that.
1: Ani tohle, ani tamto.
0: Very simple food.
1: Velice prosté jídlo.
0: But how was his brain?
1: Ale jaký měl mozek?
0: Swami Vivekanand.
1: Swami Vivekanand.
0: Many others.
1: A mnozí další.
0: And it is sure Jesus was not non-vegetarian.
1: A je jisté, že Ježíš byl také vegetariánem.
0: The many great personalities in the world.
1: Mnoho velkých osobností ve světě.
0: So now so many diseases are coming.
1: A teď je tady tolik nemocí.
0: And we are suffering from those diseases.
1: A my trpíme těmi nemocemi.
0: That's so much cancers.
1: Je tolik rakovin.
0: This is our nourishment.
1: A to je kvůli naší výživě.
0: Because from what you are feeding the animals.
1: Protože to, čím živíte ta zvířata.
0: How these animals are, how is their brain.
1: Jak oni mají mozek, jak jenom oni jsou.
0: Their fear, their suffering.
1: Jejich strach, jejich utrpení.
0: Don't think that animals doesn't feel.
1: Nemyslete
0: and
1: si,
0: they do cry.
1: Že zvířata nic necítí, i oni naříkají.
0: Is it that the whole body is trembling.
1: Celé jejich tělo se třese.
0: That is coming to them who is eating.
1: A to přechází na ty, kteří to pak jedí.
0: How can we say that we

0: We are liberated.
1: Jak bychom mohli pak říct, že jsme osvobozeni?
0: Yes, one day when you are old.
1: Jednoho dne, až budete staří.
0: Lost everything.
1: O všechno přijdete.
0: And you will die.
1: A umřete.
0: But this dying is not the last one.
1: No, ale tohleto umírání není poslední.
0: It will repeat again and again.
1: Bude se to opakovat znovu.
0: Therefore,
1: znovu.
0: That purification.
1: A proto to pročištění.
0: That prayers.
1: Ty modlitby.
0: If you go to the church to prayer.
1: Když jdete do kostela se pomodlit.
0: Yes. Ano, it is something.
1: Něco to znamená.
0: But what are you doing after when you come out of the church?
1: No, a co děláte potom, když vyjdete ven z kostela?
0: You are going somewhere and eating the beef.
1: Dáte si někde hovězí, jdete
0: or
1: si někam najít nebo vepřové.
0: Or goat.
1: Nebo kozu.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: So maybe there is a small tunnel.
1: Možná je takový malý tunel.
0: To go to Brahmloka.
1: Který lze dojít do Brahmaloky.
0: So only limited humans soul can go.
1: A jenom určité lidské duše tam mohou projít.
0: Other go somewhere else.
1: Ostatní jdou někam jinam.
0: So wake up.
1: Tak se probuďte.
0: Wake up.
1: Probuď se.
0: And that purify through sadhana.
1: A pročišťuj se skrze
0: sadhanu, mantras,
1: mantru.
0: Any religion, anywhere.
1: Jakékoliv náboženství, kdekoliv.
0: Religion is only inspiration.
1: Náboženství je inspirací.
0: But to do, to bring to the highest consciousness.
1: Ale praktikovat to, přivést se k tomu nejvyššímu vědomí.
0: You have to do.
1: To musíte vy zvládnout vy sami.

0: o mnoho, mnoho věcí.
1: Without losing that.
0: A bez toho, aby jsme se jich zbavili.
1: We will not get

0: kolují dokonce své auto.
1: Though your car is old.
0: Přestože to vaše auto je třeba staré.
1: Like to buy new.
0: A chtěli byste si koupit novou.
1: And you sell it old car.
0: A když to staré auto prodáváte?
1: But when you give the key away, and there is also emotional attachment to your thing.
0: Ale když už se vzdáváte těch klíčků od auta, tak v tom cítíte ty emoce, tu připoutanost.
1: One of our very close disciple.
0: Jeden z našich velice blízkých žáků.
1: He was very a very great worker and good yoga teacher, very good yoga teacher.
0: Byl velice dobrý pracovník, velice dobrý cvičitel jógy.
1: In Vienna, Austria.
0: Ve Vídni v Rakousku.
1: And one day he went walk with his dog.
0: A jednou šel vyvenčit svého psa.
1: And he fell down and became unconscious.
0: A spadl a dostal se do bezvědomí.
1: And dog ran back at home.
0: Ztratil vědomí a pes běžel.
1: Jumped over the fence.
0: Domů přeskočil plot.
1: And went in that house and was making some noise.
0: A v domě dělal takový hluk.
1: And the wife of that man.
0: Že manželka toho muže.
1: She thought there's something wrong.
0: Pochopila, že se něco stalo.
1: And she went and dog again ran, saw the way.
0: A vyšla ven a ten pes běžel před ní, aby jí ukazoval cestu.
1: That man was lying.
0: Kde ten muž ležel?
1: So that was the story of our dear Yoganand.
0: A tak to je příběh našeho milého Yoganandy.
1: So horses, dogs.
0: A tak je to sepsis.
1: Many animals.
0: S koni a s dalšími zvířaty.
1: And this is also a point that how can we kill them and eat them?
0: A i to pak je o tom, jak je pak můžeme zabíjet a jíst.
1: They are like our own children.
0: Jsou jako naše vlastní děti.
1: So there is one similar story.
0: A je ještě jeden podobný příběh.
1: I will read to you.
0: A ten vám přečtu.
1: For my beloved dog.
0: Mému milovanému psu.
1: Lexis. Called Lex.
0: Který se jmenoval Lex.
1: Who brought me to yoga in daily life?
0: Který mě přivedl k józe v denním životě.
1: How?
0: Jak?
1: By jumping out of my car.
0: Vyskočil mi z auta.
1: And running into the yoga center.
0: A vběhl do yoga centra.
1: I went into get him and met Seva Devi.
0: Vešla jsem dovnitř, aby ho odtamtud dostala a setkala jsem se Seva Devi.
1: 2 days later, I began to practice yoga.
0: O 2 dny později jsem začala cvičit jogu.
1: He was my best friend and gentle guardian.
0: Byl to můj nejlepší přítel a strážce.
1: For 12 years.
0: Po 12 let.
1: And he passed away this June.
0: A zemřel letos v červnu.
1: So on his memory.
0: A tak na jeho památku.
1: This prasad is given in his honor to thank him for his love and service.
0: Bude dnešní prasad na vyjádření díků za jeho lásku a službu.
1: May he be blessed.
0: Kéž je požehnán.
1: And happy.
0: Ať je šťastný.
1: Also for the well-being of my mother and everyone.
0: A také ten prasád je za moji matku a za blaho všech.
1: Thanks to all karma yogis and ashram staff.
0: Děkuji všem karma yogínům a všem zaměstnancům ashramu.
1: For making this pleasant stay for us.
0: Že nám tady zajistili příjemný pobyt.
1: Thank you, Swamiji, for your teaching and blessings.
0: Děkuji ti, Swamiji, za tvé učení a požehnání.
1: With love, Len Turner.
0: S láskou, Len Turner.
1: And she's here.
0: A je tady.

0: Yes, you can say what Swamiji told is a true story.
1: About my dog.
2: To, co řekl Swamiji, je pravdivý příběh o mém psu.
0: You can tell how it exactly happened. Again? Why dog jumped out? Oh. You open left the window open or what?
1: Well, in Atlanta, we have a very small yoga center, and right next door is a store called Big Save.
2: And
1: I went into Big Save to get a drink, and when I came back and opened the door, my dog Lex, he weighed 110 pounds, he was a big dog. He jumped out of the car and ran into the yoga center, and he was actually in the practicing room before. And I thought the people would be mad, but Seva Devi, met her for the first time. She was my first Yoga and Daily Life teacher. She came out and she was so happy that a dog came into the practicing room. And I said, this is my kind of place. So I met her and she was so positive and sweet and thin. No extra kilos. So I wanted to be like her, and she's my role model in yoga and daily life. And I just think that my dog knew that he could read my thoughts, and he knew that I had wanted to take yoga, but I kept putting it off. So he was a teacher for me in a lot of ways. So thank you. Thank you, Swamiji.
0: Hari Om.
2: Stalo se to tak, že máme v Atlantě docela malé yoga centrum a naproti je nějaký veliký obchod, kam jsem chtěla jít nakoupit a zastavila jsem, nakoupila jsem nějaké nápoje, vracela jsem se zpátky a když jsem otevřela dveře od auta, tak ten pes, který je nějaký hodně veliký, hodně veliká rasa, vyběhl a doběhl do toho yoga centra až do té místnosti, kde cvičili. A já jsem vběhla za ním a bála jsem se, že mě tam vynadají. A setkala jsem se Seva Devi a ona naopak byla ráda, že tam ten pes je. A já, když jsem jí viděla, tak na mě velmi zapůsobila, jak je milá a jak je štíhlá. A chtěla jsem být jako ona a Seva Devi se tím pádem stala mojí první cvičitelkou v denním životě. A myslím si, že se to stalo tak, že ten můj pes věděl, že chci cvičit jogu, ale že to pořád odkládám, tak to nakonec vzal do svých rukou, tlapek a takhle se o to postaral. Tak děkuji.
0: Thank you.
2: Děkujeme.
0: So, there is a beautiful bhajan.
2: Je jeden krásný bhajan.
0: From Mahaprabhuji.
2: Od Mahaprabhujiho.
0: It's about two papagaya.
2: Je to o dvou papoušcích.
0: A dialogue between two papagayas.
2: Je to dialog mezi dvěma papoušky.
0: Good idea?
2: Je to dobrý nápad?
0: So I shall translate that bhajan.
2: Tak vám přeložím tento bhajan.
0: If I have a text here.
2: Pokud bych měl text.
0: Thank you. Give me. So, this is a bhajan, a song.
2: Je to bhajan, píseň.
0: Which has a very spiritual meaning.
2: Který má velice duchovní význam.
0: According to Vedanta.
2: Podle Vedanty.
0: And this is indicated to ourselves.
2: A pojednává o nás.

0: So there are two papagayas.
1: Jsou to dva papoušci.
0: And her name is Mena.
1: Ona se jmenuje Mena.
0: And he Sua.
1: A on je Sua.
0: So Sua means the papagaya.
1: A Sua znamená papoušek.
0: Mena is a female papagaya.
1: Mena je papoušice.
0: Parrot. In English we call the parrot.
1: V angličtině je to parrot.
0: And that's our prime letter is called papučka.
1: I used to be before I married. Já jsem předtím, než jsem se vdala,
0: se
1: jmenovala papoušková.
0: So this bhajan is indicated towards ourself.
1: Čili to je bhajan, který se dotýká nás. Pojednává o nás.
0: And who is telling to whom?
1: A kdo to říká komu?
0: Now he is telling her.
1: On říká jí.
0: Shunori mena to Haribhaj lava lute. Listen, my Mena, listen, my beloved one.
1: Poslouchej, má milovaná jméno.
0: To Haribhaj lava lute. You said harvest the joy of God's name, bhajan.
1: Měla bys sklízet radost z Božího jména.
0: Harvest the name of God. In that is the joy.
1: Sklízet Boží jméno, protože v tom je radost.
0: Sár nič jehi je, jag kár bár sab jhút. Essence is in that.
1: V tom je podstata.
0: Other all this parpanch in this world is unreality.
1: Všechno ostatní v tomto životě je neskutečné.
0: For what you are struggling for material world,
1: to, za co, o co usilujete v materiálním světě,
0: one day will go out of your hands.
1: Vám jednoho dne vypadne z rukou.
0: So just do what you can survive.
1: Dělejte to tak,
0: for your existence.
1: Přežili, abyste si vydělali na živobytí.
0: Sunori mena tu Haribhaj lava lute. Oh my dear Mena, listen.
1: O moje milovaná jméno, poslouchej.
0: Harvest or enjoy the harvesting God's name.
1: Užij si sklizeň Božího jména.
0: Dar dar par phire bhatakti. You are flying from one branch to other branch.
1: Přelétáš z větve na větev.
0: Here and there you are.
1: Poletuješ sem a tam.
0: Wandering here and there. Dar dar par phire bhatakti, ghat vishaya phal khaye, and you are eating poisonous fruit in your heart, the desires.
1: A ve svém srdci jíš jedovaté plody, tužeb.
0: You think now these fruits are beautiful and nice.
1: Myslíš si, že to je krásné ovoce?
0: But same fruit one day will become very bitter, poisonous for you. As a disappointment.
1: Ale to ovoce zhořkne a bude jedovaté, bude ovoce zklamání z něj.
0: Dar dar par phiri bhatakti ghat vishe phal khaye. You are eating those fruits of desires.
1: Jíš plody tužeb.
0: So vishe means two.
1: Vishe znamená, má dva významy.
0: Vish means poison.
1: Vish znamená jed.
0: And vishe means desires.
1: A vyša je také touha.
0: So you are eating the fruits of the passion.
1: Čili jíš plody vášně.
0: Ek palak ki kya khabar hai, kaal lega loot. Do you know what can happen within any minute, second?
1: Víš, co se ve vteřině může stát?
0: Kal lega loot, the death will steal everything from you away.
1: Smrt ti všechno vezme, všechno ti ukradne.
0: Death will take everything away.
1: Smrt od tebe všechno odebere.
0: So at the time of the death, you can't.

0: not take all with what you have.
1: Až přijde čas smrti, tak si nebudeš moc vzít všechno,
0: no relation,
1: co máš. Žádný vztah.
0: And no material thing belongs.
1: A nic materiálního, co nám patří.
0: Death is cruel.
1: Smrt je krutá.
0: And for death it doesn't matter how you die.
1: A smrti je jedno, jakým způsobem zemřete.
0: Main thing that you die.
1: Podstatné je, abyste zemřeli.
0: So be aware before you are doing.
1: A tak než něco uděláte, buďte si vědomi.
0: Therefore, don't eat this ghatvishe phalka. Don't put these poisonous fruits or desires in your heart. Ghata means the heart.
1: Následku, buďte si vědomi následku a proto nejeste to jedovaté ovoce. Neberte si je do srdce. Ghata znamená srdce.
0: Phalkhati phuli phire. You are eating these fruits.
1: Jíš tyto plody.
0: And you are full of your proudness, ego. You are moving.
1: A pohybuješ se s hrdostí, jsi plná ega.
0: It makes you I.
1: Připadáš si já.
0: One man told me.
1: Jeden člověk mi říkal.
0: Swamiji, this is the sofa.
1: Swamiji, toto je pohovka.
0: One day I was sitting and thinking. Will I marry?
1: A jednoho dne jsem tak seděl a říkal jsem si, jestli pak se ožením.
0: And I was feeling lonely.
1: A připadal jsem si osamělý.
0: And then I got married.
1: A pak jsem se oženil.
0: And you know, Swamiji?
1: A víš, Swamiji?
0: I sat on the sofa.
1: Sedl jsem si na tu
0: pohovku. With hands like this.
1: Takhle jsem rozpřáhl.
0: Today I am the man, husband.
1: A říkal jsem si tak, dneska je ze mě ženáč.
0: It was ego.
1: A to bylo ego.
0: And you know, Swamiji?
1: A víš, Swamiji?
0: After few years.
1: Za pár let.
0: I was sitting there like this.
1: Jsem na té pohovce seděl takto.
0: I divorced.
1: Rozvedl jsem se.
0: It's a true story.
1: To je taky pravdivý příběh.
0: But I don't want to tell the name.
1: Ale tentokrát neřeknu to jméno.
0: Maybe someone that was here could be.
1: Možná je ten člověk tady.
0: So, phal khati phuli phire. You are eating these fruits of desires.
1: Jíš plody tužeb.
0: And you are blown off with your proudness, ego.
1: A celá se nadýmáš pýchou.
0: This wish, this poison, these desires.
1: Toto, tento jed, tyto touhy.
0: Mrag jalvat samjan. This is like that water, what we call fata morgana.
1: So jako fata morgana.
0: In the English also? Miras. Like in the wind, in summer or in dry day, hot day, you see on the road also here, about 50 meters on the road is water.
1: Je taková fatamorgana, která je i tady třeba na silnici,
0: Miras.
1: Když je horko a vidíte na 50 metrů před sebou, jako by tam byla louže na vozovce.
0: Often it happens in those countries where there's a desert and drought, there's no water.
1: A často se to děje v zemích, kde je poušť a sucho, kde není žádná voda.
0: And mrak is the deer.
1: Mrak je jelen.
0: And Trishna means two things.
1: A Trishna znamená dvojí.
0: Trishna means thirst.
1: Znamená to žízeň.
0: And Trishna means longing.
1: A Trishna také znamená tu touhu.
0: A burning desire.
1: Taková spalující, horoucí touha.
0: So that thirsty deer.
1: A tak ten žíznivý jelen.
0: Have so much longing to drink water.
1: Tolik touží napít se vody.
0: And he see this miras.
1: A vidí tu fatamorgánu.
0: And running and running.
1: Ten přelud a běží za ním, běží.
0: And you know that horizon.
1: A víte, jak je to s horizontem?
0: Horizon is that as near you come, that far it goes.
1: Čím se mu přiblížíte, tím on se vzdálí.
0: And he falls down.
1: A nakonec padne.
0: And dies.
1: A zemře.
0: Couldn't enjoy or get that water.
1: nemohl se dostat k té vodě.
0: And this is when someone thinks that I will enjoy and fulfill my desires. Forget it.
1: A tak je to, když vy si myslíte, že jednoho dne se vaše touhy splní. Zapomeňte na to.
0: Palakati phuli phire vismarg jalvat sam jaan suvo kahe sun salary ji. The parrot said to her,
1: a papoušek říká té méně,
0: listen my dear one,
1: poslouchej moje milá,
0: yeres jano jhoot, this juice is unreality.
1: Ta šťáva, to je neskutečnost.
0: Is not reality.
1: Není to skutečné.
0: For what you are flying, jumping, branch to branch.
1: To, za čím létáš z větve na větev.
0: What you want to enjoy.
1: To, co si chceš vychutnat.
0: This is not a reality.
1: To není skutečnost.
0: That one will kill you. That one will one day disappoint you.
1: To tě zabije. Jednoho dne ti to přinese zklamání.
0: Phir bisre in bag se, oh my dear one.
1: Oh, moje milovaná.
0: On the day when we will separate from this garden.
1: Až budeme muset odletět z této zahrady.
0: This park.
1: Až budeme muset opustit tento park.
0: So this park means this life.
1: A tento park znamená tento život.
0: And separation means death.
1: A to oddělení, opuštění znamená smrt.
0: Phir bisre in bag se to milna ho ki na hoy. After that, oh my dear,
1: potom, má milovaná,
0: we don't know if we will meet again or not.
1: Nevíme, jestli se znovu setkáme nebo ne.
0: Hum so so hum hans kaho ji. Therefore, my dear, repeat this mantra.
1: Proto, má milovaná, opakuj tuto mantru.
0: Hum so so hum. Hum kaho ji. Hum so, I am that and that I am.
1: Hum so, já jsem to, to jsem já.
0: I am atma, atma I am.
1: Já jsem atma, atma jsem já.
0: I am that pure consciousness, pure atma.
1: To čisté vědomí, čisté atma.
0: I am not this body, mind, desires.
1: Nejsem toto tělo, mysl ani touhy.
0: Nor intellect.
1: Ani intelekt.
0: I am atma.
1: Jsem atma.
0: Hum so, so hum, hans kaho ji. De duniya ne put and keep all this behind your back.
1: To všechno nech za sebou, za zády.
0: Because sooner or later you have to renounce and go.
1: Protože dříve nebo později se toho stejně musíš vzdát a jít.
0: Oh my dear one.
1: Oh moje milovaná.
0: Guru charan kamal satsang mein ji. At the presence of Gurudev and satsang. This is satsang you are. What we are doing? This is satsang.
1: Přítomnosti Gurudevy a na satsangu, a to je to, co probíhá teď. My všichni tady máme satsang.
0: Guru charan in the presence or holy feet of the Gurudev.
1: U svatých nohou Gurudevy.
0: Kamala is lotus.
1: Kamala je lotus.
0: Satsang. So in his presence, the satsang.
1: V jeho přítomnosti na satsangu.
0: Amrit briksha phaljan is the immortal tree with the fruits of the nectar.
1: Je strom nesmrtelnosti a jeho má plody plné nektaru.
0: Know the fruits of the nectar in this tree.
1: Poznej plody nektaru na tomto stromě.
0: And that tree is this satsang.
1: A ten strom to je tento satsang.
0: This is a tree.
1: Toto je ten strom.
0: We are all enjoying on this tree.
1: My všichni se radujeme z tohoto stromu.
0: Sri Deep Hari yo kehte hai ji, Mahaprabhu ji said this.
1: Shri Mahaprabhu ji říká toto.
0: Vohi Svaraga.

0: Vaikund. That satsang is the heaven or Vaikunda.
1: Tento satsang je jako nebe nebo Vaikunda.
0: Vaikund is there, it is said, where God Vishnu is residing.
1: Vaikund se říká tomu místu, kde dlí Bůh Vishnu.
0: Svarga loka is known as a heaven.
1: A svarga loka to je nebe.
0: Both are in presence of the Gurudev.
1: A obojí je v přítomnosti Gurudevy.
0: Sunari Mena to Haribaj Lava Lut. Listen, my dear Mena, enjoy the God's name.
1: Poslouchej, má milovaná jméno, raduj se z Božího jména.
0: Sár nič jej je, jag kár bár sav jút. That is the essence. World is unreality.
1: To je ta podstata. Svět je neskutečný.
0: Yes. She jumped from one branch to other branch.
1: A ona přeletěla, přeskočila z větve na větev.
0: And she looked to him.
1: A podívala se na něj.
0: And she answers now.
1: A teď odpovídá.
0: Ladies, listen carefully.
1: Dámy, pozorně poslouchejte.
0: Till the man puts all his emotion, you know, opens the ventil.
1: Než se muž vybouří ze všech emocí, musíte otevřít ty ventily.
0: Now he's saying something. She's saying something.
1: A teď ona k tomu něco říká.
0: Of course, she agrees what he says.
1: Samozřejmě, že souhlasí s tím, co říkal on.
0: Good wife.
1: Dobrá manželka.
0: Mutual understanding.
1: Vzájemné porozumění.
0: We call in Hindi dosti.
1: V hinštině se tomu říká dosti.
0: Do means two.
1: Do znamená dva.
0: Sati means truthful.
1: A sati je pravdivý.
0: One self go follows the path of truth.
1: Když člověk se řídí pravdivou cestou.
0: And also leads other one on the path of the truth.
1: A vede druhého ke stejné cestě.
0: That's called the best friendship.
1: To je to nejlepší přátelství.
0: Or a partnership.
1: Nebo partnerství.
0: Now she's saying.
1: A tak teď ona říká.
0: Sunore sua. Oh sua. Listen, my friend, my dear one, listen.
1: O, můj příteli, můj milovaný, naslouchej, poslouchej.
0: Sunore sua tu ratule soham nám. Sunore suva tu ratle soham nam. Ga is, there's a mistake printed here. There's no ga.
1: Je tam chyba, je tam navíc slabika ga, která
0: correction,
1: tam
0: please.
1: Nepatří, tak prosím se to opravte, bhajane.
0: She said, listen, my dear suva.
1: Čili poslouchej, můj milý suo.
0: Tum ratle soham nam. You should also repeat the name of Atma Soham.
1: I ty bys měl opakovat jméno Atma Soham.
0: I am Brahman.
1: Já jsem Brahman.
0: I am supreme.
1: Jsem svrchovaný.
0: I am that Atma.
1: Jsem to Atma.
0: Immortal.
1: Které je nesmrtelné.
0: Everlasting.
1: Věčné.
0: Sunore suvaratle soham nam. Listen, my dear. Repeat name mantra soham.
1: Poslouchej, můj milý, opakuj mantru soham.
0: You know, my dear, she said.
1: A ona říkala, víš, můj milý,
0: jiva tere ghar ki pyare lagat nahi kashudam. Your tongue is your own tongue.
1: Je to tvůj vlastní jazyk.
0: Your tongue belongs to you, your property.
1: Tvůj jazyk patří tobě, je to tvé vlastnictví.
0: You don't have to pay anything.
1: A nemusíš no money. Za něj nic platit.
0: Therefore, repeat name of God.
1: A proto opakuj Boží jméno.
0: It means when we repeat name of the God, doesn't cost us anything.
1: To znamená, že když opakujeme jméno Boží, tak nás to nic nestojí.
0: When you repeat your mantra, you don't have to pay money to someone or no tax.
1: Když opakujete mantru, nemusíte platit žádné daně, nemusíte za ní nikomu
0: dávat. This is universal. God gave free.
1: Bůh to dává zadarmo všem.
0: Love.
1: Lásku.
0: Contentment.
1: Spokojenost.
0: Happiness.
1: Štěstí.
0: All is God's creation.
1: Všechno to je Boží stvoření.
0: He gave free.
1: A dává to zadarmo.
0: So, if you pray and repeat name of the God, it doesn't cost you money.
1: A tak když se budete modlit a opakovat Boží jméno, tak vás to nebude nic.
0: You don't pay the tax.
1: Neplatíte z toho žádné daně.
0: Opposite.
1: Naopak.
0: You get more something.
1: Ještě něco dostanete. Dostanete víc.
0: Sunore shuva tum ratle soham nam, jiva tere ghar ki pyare, my dear, lage nahi kashu dam, nothing will cost.
1: Můj milý, nic tě to nebude stát.
0: Otherwise, my dear.
1: Protože jinak, můj milý.
0: You know, my dear, you were telling me.
1: Víš, co jsi mi říkal, můj milý?
0: But you should also know.
1: I ty bys z toho měl být vědom.
0: Mát bilí khá žávsi, karsi kám tamám. The cat of the death,
1: kočka smrti,
0: will eat you.
1: Yes.
0: Karsi kam tamam, it will finish to kill you.
1: Zabije tě.
0: Pinjar tode palak me, she will tear your case of the body within no time.
1: Roztrhá to vězení těla během okamžení.
0: Your body will be teared out.
1: Roztrhá ti tělo.
0: Pinjar tode palak me, aur mukh me chabe cham, and in her mouth she will chew your skin.
1: A v tlamě bude žvíkat tvou kůži.
0: Who?
1: Kdo?
0: The cat.
1: Ta kočka.
0: What is a cat?
1: A co to je za kočku?
0: The death.
1: Smrt.
0: Therefore, oh my dear one, don't waste the time.
1: Proto, můj milovaný, nestrácej čas.
0: Repeat your mantra.
1: Opakuj svou mantru.
0: Now.
1: Teď.
0: Answer.
1: Odpověď.
0: Manshua. So this mind is the parrot.
1: Čili tato mysl je papoušek.
0: Manshua. Tan pinjara, and body is that case in which this soul is closed.
1: A tělo je jako klec, ve které je duše uzavřena.
0: Manshua tan pinjara ji, atam soham nam. He is again written ga, I don't know why.
1: A znovu je tam chybně ga.
0: There's correction.
1: Čili si to opravte.
0: Man shua tan pinjara ji, atam soham nam. Mind is the sua, the parrot.
1: Mysl je papoušek, sua.
0: Body is this case in which parrot is caught.
1: Tělo je jako ta klec, ve které drží papouška.
0: And atma in this is the soham name. Name mantra soham.
1: Atma je to ta mantra soham.
0: Meher kare Gurudev ji to jad pave vishram. Meher. The meher is a Urdu word.
1: Meher je slovo z určtiny.
0: Meher means daya.
1: A znamená daya.
0: Meher means kripa.
1: Meher znamená kripa.
0: Meher means mercy.
1: Znamená to milost.
0: Meher kare Gurudev ji to pave vishram. If Guru kripa is there, then this parrot will have a peace,
1: a
0: rest.
1: Díky milosti Gurudeva tento papoušek dojde klidu, pokoje.
0: Meher kare Gurudeva, Hari bhajle avsar milio ji. Hari bhajle avsar milio re. Now repeat the name of the God, you got the chance, the time as a human being.
1: Teď opakuj Boží jméno, protože teď máš tu příležitost jako člověk.
0: Don't miss.
1: Nenech si ji ujít.
0: Don't waste time.
1: Nestrácej čas.
0: So, Hari bhajle avsar miliare út subha arushyam. Get up early morning.
1: Staň
0: meditate
1: ráno,
0: and make mantra.
1: Medituj,
0: also mantra. Evening remember God and make your mantra and meditate.
1: A stejně tak večer pamatuj na Boha, opakuj mantru a medituj.
0: Jagat bagicha sukh sire ye sab jano nikam. This garden of the world,
1: tato zahrada světa,
0: one day will dry out.
1: Jednoho dne uschne.
0: Everything will be destroyed.
1: Všechno bude zničeno.
0: You will have not this any fruits what you want to eat.
1: Nebudou žádné plody, které byste mohli jíst.
0: That means this body will cease.
1: To znamená, že toto tělo odejde.
0: It will be nothing there.
1: A nebude tam nic.
0: And you will sit there.
1: A vy tam budete sedět.
0: Without anything.
1: Bez ničeho.
0: So take time.
1: Čili
0: utilize the time.
1: Využijte tento čas.
0: You got a chance.
1: Máte příležitost.
0: Sri Deep kahe sat man jo. Mahaprabhuji said, take it as a truth.
1: Mahaprabhuji říkal, vem to jako, ber to jako pravdu.
0: Sant saran sukh dham. At the presence of a saint.
1: V přítomnosti světce.
0: Is the shelter of great happiness.
1: Je útočiště, zdroj velikého štěstí.
0: That is the place of happiness.
1: Je to místo štěstí.
0: Ved sant upadesh batave varanat laksh tamam. And this is the teaching of the Vedas.
1: A toto je učení Véd.
0: All the saints.
1: Všech světců.
0: Upanishada.
1: Upanishad.
0: And all others.
1: A všech ostatních.
0: This is the bhajan from Mahaprabhuji.
1: Toto je Mahaprabhujiho bhajan.
0: Symbolically, dialogue between Atma and mind.
1: Symbolický dialog mezi Atma a myslí.
0: And desires and the world.
1: A mezi tužbami a světem.
0: Maya and Brahma.
1: Maya.
0: Between Maya and Brahma.
1: Mezi Mayou a Brahmem.
0: Beautiful bhajan.
1: Krásný bhajan.
0: All the best.
1: Všechno nejlepší.
0: Deepnarayan Bhagwan ki jai. They are beautiful bhajans.
1: Jsou to krásné bhajan.
0: Sunori sajani. Beautiful bhajan.
1: Krásný bhajan.
0: So, Deepnarayan Bhagwan ki
1: jai.
0: Dev Purisha Mahadev ki. Dharam Samrat Satguru Swami Madhvananji Bhagwan ki. Satya Sanatan Dharma ki jai.

0: have the Advaita Vedanta.
1: Bez Shankaracharya bychom neměli tu úžasnou Vedantu.
0: All this philosophy which we read, he was a very great philosopher and poet.
1: Byl to velký filozof a celá ta filozofie je vlastně díky němu.
0: But in our parampara, as we are initiated in our parampara, for us Adi Guru is Srila Puriji Maharaj.
1: Ale pro nás naší guru parampara je ten Adi Guru Sri Alakpuriji.
0: Because that's from where our parampara begins.
1: Protože to je to, odkud schází ta naše guru parampara.
0: What do we call him? Adi Mahasiddha Yogi.
1: Adi Mahasiddha Yogi. Mu říkáme.
0: Mahasiddha, maha means great.
1: Maha znamená velký.
0: Siddha is the one who has activated things, who is enlightened, who is liberated, who can liberate, who is a great guru.
1: Siddha je ten, který aktivoval siddhi, ten, kdo aktivoval poznání, je ten, kdo osvobozuje a kdo je osvobozený.
0: Yogi, because he was a great true yogi.
1: A yogi, protože samozřejmě je to velký opravdový yogín.
0: Alak means great, big also.
1: Alak je také, to znamená také veliký.
0: And Puri is our surname.
1: A Puri je naše...
0: In the sannyas parampara we have dashnam sannyasis.
1: A v naší parampara máme tyto sannyasíny.
0: Dashnam means 10.
1: Dashna znamená 10.
0: So if you hear behind anyone's names Giri, Puri, Bharati, Saraswati, Aranya, Udasin, Bada Udasin, any of these, they're all in our sannyasa dashnam parampara.
1: Takže pokud v něčím jménu slyšíte tato slova, tak to znamená, že jsou, že patří do té naší skupiny.
0: Puri, Giri. Giri means forest.
1: Puri, Giri je
0: Aranya
1: les.
0: Aranya means forest also. Puri means mountain. So we all have these
1: hory.
0: Different names have different meanings.
1: Takže ta různá jména mají různé významy.
0: And then Mahasiddha Yogi, because they were the Siddhas, they were the great yogis who used to meditate and who used to devote their whole life towards that.
1: A Siddha, protože oni vlastně meditovali a celý život tomu zasvětili.
0: Malak Puriji was also in the cave, but that does not mean that he was not down with the people, helping them, doing Janakalyan, helping them move on.
1: A to, že Alak Puriji byl v jeskyni, neznamená, že zároveň nebyl s lidmi a nepomáhal jim.
0: It's not that the great yogis go and sit in caves and in the mountains to suffer.
1: Není to tak, že by velcí jogíni byli jenom přebývali v jeskyních a tam trpěli?
0: It's the inner transformation, it's not the external heat which they feel, it's the internal heat which they are activating.
1: Oni neaktivují nějaké vnější teplo, ale vnitřní žár.
0: And you know when we feel more hot or when we feel too cold.
1: A víte, že když vám je horko nebo zima?
0: Then it's good motivation because then we go ram, it's cold, you know.
1: Nebo když vám je zima, tak je to dobrá motivace, protože vás to nutí k praxi.
0: When you are more in when it's very rough situations, then it's for us more easier to chant the name of the Lord because we'll say, oh God, maybe we will have darshan quickly and we'll get out of here quickly, no?
1: A když jsme v nějaké obtížné situaci, tak víte, že je pro nás snaží si intenzivně opakovat Boží jméno, protože doufáme, že nám Bůh pomůže se z té situace rychleji dostat.
0: Tapas, when we say he went for tapasya, that does not mean he is suffering.
1: A když říkáme, že procházel tapasyou, tak to neznamená, že trpěl.
0: That means he or she is in the process of intense sadhana to light that inner jyoti and to awaken that sleeping self.
1: A znamená to, že prochází intenzivní sádhanou, aby v sobě probudil to vnitřní světlo a skutečné já.
0: And it's the same principle if we are sitting and writing a book or if we are watching one show on Netflix, we always finish the whole thing.
1: A je to stejné, jako když se díváme na Netflixu na nějaký film, nebo když čteme knížku, tak to chceme dočíst celé nebo vidět celé.
0: And as if we take longer to watch it, it will be longer time till we finish it. The same if we are writing a book, If we take years and longer time, it will be longer time till we publish it.
1: A stejně tak, když budeme tu knihu číst déle, tak bude trvat déle, než ji dočteme. Když budeme psát knihu, tak bude trvat, když nám to bude trvat déle, tak bude i později vydaná.
0: And in this Maya world, there are too many distractions for a tapasvi.
1: A v tomto světě Máji je příliš mnoho vzruchů, které nás ovlivňují.
0: And sometimes it's necessary for us to go into that deep sadhana, for us to be a little bit detached from this world, for us to awaken certain things.
1: A tak je pro nás důležité, abychom aspoň někdy šli do té hluboké sádhany, abychom se trošku oprostili od těch věcí a mohli se ponořit víc dovnitř.
0: Whenever we go to the mountains, whenever we are in the nature, we can feel immediately different energies.
1: Kdykoliv jsme v horách, kdykoliv jsme v přírodě, tak okamžitě můžeme vnímat trochu jinou energii.
0: You will feel that different energy in a mountain, in a temple, in an ashram. These places have that divinity within.
1: Víte, že vnímáme v každém ashramu, v každém chrámu, vnímáme to božství a tu jinou energii.
0: Why? Because the consciousness has left an imprint in that place.
1: A proč? Protože to vědomí tam nechalo svůj otisk.
0: Why do mountains feel so powerful? Because the yogis have done their sadhana there.
1: A proč je to v horách, to má takovou silnou energii? Protože jogíni tam nechali svůj otisk, své energie,
0: and
1: své sádhany.
0: Their sweat of their sadhana, their dedication, what they have done, that has left an imprint in that whole area.
1: A ta vytrvalost a ten pot jejich sádhany tam zanechal otisk.
0: Why do we call this ashram also as Vishwaguruji's Tapobhumi?
1: A proč i tomuto ashramu říkáme Vishwagurujiho Tapouni?
0: Because Vishwaguruji spent decades here giving satsangs, doing his mala, being with his family here, walking the same paths we are now walking.
1: Protože Vishwaguruji tady strávil několik desítek let opakování mantry, časem se svými žáky, přednášením a chodil tady po těch stezkách, po kterých chodíme my.
0: So in that way this ashram becomes the imprint of that consciousness of Gurudev.
1: A tím způsobem vlastně tento ashram je takovým otiskem vědomí našeho Gurudeva.
0: And when we go to that mountain, when we climb, that air carries the tapasya, carries the mantras, the waves of mantras.
1: A když šplháme po horách, tak vlastně ve vzduchu se vlní ta energie tapasy a mantry, které tam jogíni opakují.
0: No one to disturb.
1: Není koho tam vyrušit.
0: No one to bother you.
1: Nikdo vás neruší, nikdo vás.
0: No signal, no nothing.
1: Neotravuje, nemáte tam signál.
0: Just being there with yourself, with your mantra.
1: A takže jste tam jenom sami se sebou a se svojí mantrou.
0: Where is Niranjanji there? When we were now in Himalaya, you didn't need to do your sadhana or anything. Just being in that atmosphere automatically was a living sadhana.
1: Takže Niranjanji je tamhle, takže my, když jsme teď byli v těch Himalajích, tak tam ani není třeba dělat sádhanu, ale jenom to, že tam jste, tak je taková živoucí sádhana.
0: These places hold such divinity, so much energy that it's hard for a human being to cope with those energies.
1: A je tam tolik té božské energie, že pro běžného smrtelníka je obtížné se vůbec s tím množstvím té božské energie vyrovnat.
0: The first few times when Gurudev went to Alakpurji cave, he was said not to even cook in the cave or not to eat anything. Why? Because there is that purity, there is this divinity in that cave which should not be disrupted.
1: Když Vishwaguruji několikrát jel do té Šri Alakpurjiho jeskyně, tak tam ani vlastně se nemělo vařit, ani se tam nemělo jíst, aby se nenarušovala ta jemná energie, která tam je.
0: Those of you who remember the first few trips for Gurudev, the food used to come from Badrinath.
1: A kdo si pamatujete na těch několik prvních výletů na ta místa, tak vlastně jídlo se dělalo v Badrinátu.
0: It's not because we are trying to protect that area or the government doesn't want us to light fire or cook anything, but it is because of the sadhana and the interruption of that sadhana by anything else than sadhana.
1: Ale je to, není to kvůli tomu, že by vláda tam třeba něco chránila, takže jsme tam neměli vařit, je to proto, aby jsme tam nenarušovali ten neustálý tok sádhany.
0: And we don't know how many years, thousands, hundreds years a saint might be doing sadhana there. And maybe there are still many saints doing sadhana, but not in their physical form.
1: A po stovky nebo tisíce let tam svědci dělali sádhanu a stále ji tam dělají a my možná jenom to nevnímáme, protože tam nejsou ve svém fyzickém těle.
0: And they do that for awakening those things which help to help others.
1: A je to, dělají to proto, aby podpořili tu energii, která pomáhá ostatním.
0: The goal of every Mahapurush is Janakalyan.
1: Cílem každého Mahapuruši je Janakanan.
0: Janakalyan, Jan means people, humans, bhaktas.
1: Jal znamená lidé, bhaktové.
0: Kalyan means to free them, to liberate them.
1: Kalyan znamená je osvobodit.
0: So by getting that immense shakti by their sadhana, by the tapasya, then all is given further.
1: Tak tou obrovskou energií tapasy vlastně osvobozují celý svět.
0: We always want more, no?
1: My vždycky chceme víc.
0: There was one worker working hard, lifting rocks in the mountains.
1: Tak ti, kteří chtějí stále pracovat, tak chtějí třeba zvedat kameny v horách.
0: And one day he saw one rich person there and he had nice clothes, wearing beautiful white kurta, white pajama, having few people around him, and he felt that I want to become like that.
1: A byl tam jeden takový bohatý muž, byl v krásně čistě oblečený, v bílém, měl několik lidí s sebou a říkal si, já bych chtěl být taky takový.
0: Then suddenly he became a rich person.
1: A tak se tedy skutečně stal boháčem.
0: Then he was walking around as a rich person, living a nice wealthy life, but then he saw a king.
1: A tak skutečně žil životem bohatého člověka a pak jednoho dne uviděl krále.
0: He wished for it and he became a king.
1: A tak si přál ještě víc, chtěl se stát králem.
0: But even having everything as a king, he still got sunburned.
1: Ale i když se mu to splnilo, že se stal králem, tak přesto ho slunce spálilo.
0: He looked up and he said, even a king has to bow down to this.
1: A tak se podíval na slunce a říkal si, takže i král se musí klanět slunci?
0: So then he became the sun.
1: A tak se stal sluncem.
0: Shining where he wants.
1: Zářil, kde chtěl.
0: Temperature control.
1: Měl pod kontrolou teplotu.
0: On his enemies he used to focus more, no.
1: Takže tam na některá místa se zaměřil ještě víc.
0: And then finally one day what happened was the cloud covered his glow.
1: A co se jednoho dne stalo, mrak zakryl ty jeho paprsky.
0: Vimala. Oh, Vimi. Here. Nope. Yep, now she saw it. And now she will push back. Yeah. So then he became the cloud.
1: A tak se stal mrakem.
0: Raining where he wanted.
1: Pršel, kde chtěl.
0: Unstoppable, flying everywhere.
1: Nebyl k zastavení, létal si kam chtěl.
0: But then he saw that wherever I rained, overflow rivers.
1: Ale pak si všiml, že kamkoliv zapršel, tak tam se zvedla hladina řek.
0: I rained too much, then there's a flood and the cities are going.
1: A když někde pršel moc, tak se zaplavila města.
0: But one thing was unshakable.
1: Ale jedna věc byla neotřesitelná.
0: A mountain.
1: A to byla hora.
0: Then he said, I will be the almighty mountain itself.
1: A tak řekl, dobře, tak se stanu mocnou horou.
0: Cheek. So he became the mountain.
1: A tak se stal mocnou horou.
0: And he was silent, patient, not moving, nothing but majestic.
1: A byl tichý, klidný, nehýbal se a byl majestátní.
0: Now what more? We got everything. You are the strongest, the mightiest.
1: A co ještě si tedy víc přát? Byl nejsilnější, nejtvrdší.
0: And then one sadhu comes out of the cave.
1: A potom jeden sádhu vyšel z jeskyně.
0: And just taps tak tak tak and the whole mountain is vibrating.
1: A jenom tak zaťukal na ten kámen a celá hora se otřásala.
0: Who is this who is now even more powerful than me, who can shake me?
1: A kdo je tedy ten, kdo ještě mocnější než já, kdo mnou může otřást?
0: That is a tapasvi.
1: To je ten, který dělá tapasyu.
0: And then the rocks started rumbling and started falling and he started feeling like he is losing himself.
1: A balvany se začaly valit dolů a on měl pocit, jako by ztrácel sám sebe.
0: After the whole cycle of being everything, sadhu asked, now what do you want to be?
1: A když tedy takhle si prošel celým tímhle kolem, tak se ho znovu pak zeptali, takže kým chceš být?
0: I want to be your bhakta.
1: A tak odpověděl, chci být tvým bhaktou.
0: Because if there is someone who can with the power of bhakti shake the mountain, then that is a yogi.
1: Protože pokud je někdo, kdo silou bhakti může otřást horou, tak pak je to někdo.
0: And
1: pak
0: we always say ja bhakte va bhagavane, which means where there is bhaktas, there is God itself.
1: Pak je to jogín. A jak se říká, kde jsou bhaktové, tam je Bůh.
0: But who creates that bhaktas? Who creates that bhakti within the bhaktas?
1: Ale kdo vytváří bhakti? Kdo vytváří tu bhakti v lidech?
0: It doesn't automatically arise.
1: Ta nepřichází automaticky.
0: That spark has to be lit.
1: Tu jiskru tam je potřeba zažehnout.
0: And that spark is lit by the great yogis like Kalakpurji Maharaj and Vishwaguruji.
1: A tu jiskru zažehnou velcí jogíni, jako je Shri Alakpuriji nebo Vishwaguruji.
0: And the devotion between the guru and disciple is very evident when you know the name of the river Alaknanda.
1: A ta oddanost mezi mistrem a žákem je jasná, když si uvědomíte, jak se jmenuje ta
0: The guru is Alakpuriji.
1: Guru je Alakpuriji.
0: And when in the form of a cow the Nanda Devi was there,
1: a když v podobě krávy se tam objevila Nanda Devi,
0: and a lion was attacking it,
1: a lev jí na ní zaútočil,
0: then she only had one request before dying,
1: tak měla před smrtí jediné přání,
0: that I want to be remembered with my guru,
1: že chtěla aby se na ní vzpomínalo v souvislosti s jejím guruem.
0: Alakpuriji and Nanda Devi became the river Alaknanda.
1: Takže Alakpuriji a Nanda Devi se stali řekou Alaknandou.
0: And that river now flows in the Himalayas.
1: A ta řeka dnes teče Himalájemi.
0: So imagine how great we are to be a part of a parampara which is connected so deeply in the roots of the Indian history, of the roots of the Himalayas, and such great yogis are there.
1: Takže si uvědomme si, jak úžasné, jakou jsme součástí úžasné parampara, když je to parampara, která je takto hluboce napojena na indickou historii, na tu duchovnost a na Himaláje.
0: Many years Vishwaguruji was doing the research and finding it.
1: Mnoho let strávil Vishwaguruji tím, že to studoval tu historii.
0: Sadhvi Shantiji was also helping a lot in discovering this gufa.
1: Sádhví Shantiji tomu taky věnoval hodně času a energie, aby našla tu jeskyni, tu gufu.
0: And then I also had the great opportunity to go with Gurudev, and that was in 2018.
1: A já jsem měl také úžasnou příležitost být tam s Gurudevem, bylo to v roce 2018.
0: And one day I was just walking around and we clicked a picture of one mountain.
1: A jednoho dne jsme tam jen tak byli a já jsem si vyfotil jednu horu.
0: And we came back and you know I like to look into these things, like when I'm doing yagya I look at pictures of the fire, because you might have darshan of some god or goddesses in the shape of the fire.
1: A já jsem se pak po návratu díval na ty fotky, protože rád se dívám, jestli když třeba na jagye je oheň, tak se dívám, jestli na tom snímku ten oheň nemá nějaký tvar, že nám třeba dal darshan nějaký bůh nebo bohyně v podobě toho tvaru ohně.
0: And before that Gurudev had many times darshan of Alakpuriji in his vision, in his sadhana.
1: A předtím měl Gurudev často darshan Alakpurijiho ve svých vizích a při sádhaně.
0: And the same day Gurudev also saw one other face on another mountain.
1: A stejného dne Gurudev také viděl jiného světce na jiné hoře.
0: And then I was showing in the evening, Swamiji, look, I found a body, like a shape of a body.
1: A já jsem to Swamiji mu ukazoval, říkal jsem Swamiji, já jsem tady našel jako tvar, je na tom vidět tvar těla.
0: And he showed also the one which he saw, the face, it was only the big face.
1: A on mi zase ukázal tu svoji fotku, kde byl zase obrázek obličeje.
0: And then Gurudev said, yes, this is Alok Puriji.
1: A on říkal, ano, tak tohle je Alok Puriji.
0: Then we had this Kamala from Zagreb.
1: A Kamala ze Záhřebu potom.
0: And I think also Charandas was involved in there.
1: Myslím, že i Charandas se na tom podílel.
0: And they were painting many different versions through Vishwa Guruji's vision and then photo shoots and this and that and trying to find the best possible one which Gurudev likes.
1: A tak se snažili vlastně namalovat co nejbližší podobiznu, měli různé varianty podobiznu Alok Purijiho, kterou viděl ve svých vizích Swamiji.
0: And finally with the vision of Gurudev,
1: a s tou vizí, kterou měl Gurudev,
0: with his kripa,
1: s jeho kripou,
0: we were able to have darshan of Sri Alok Puriji with our eyes in this physical world.
1: Jsme získali vlastně darshan Alok Purijiho v tom hmotném světě tady v podobě toho obrazu.
0: And we, many of us were at Alok Puriji Gufa.
1: A mnoho z nás už bylo v Alok Purijiho Gufě.
0: And those who were not, we can go in September.
1: A vy, co jste nebyli, tak můžete jít se mnou v září.
0: What are the dates?
1: Jaká jsou ta data?

0: 20th of September.
1: 20. září.
0: So anyone would like to come and join us to Alakpurji cave, please come.
1: Tak kdokoliv byste chtěli jet do Alakpurjiho jeskyně, tak se připojte.
0: And now I would like to ask some of you who were at Alakpurji before to come and share some experiences.
1: Teď bych chtěl vyzvat vás, kteří jste tam už byli, abyste se s námi podělili o své zkušenosti.
0: Pavitra is hiding purposely in the back, so she will come first.
1: Pavitra se schválně tam schovává někde vzadu.
0: And then after this we will see one 21 minute video from 2018 Himalaya trip, I believe.
1: A pak se podíváme na 21 minutové video z roku 2018, myslím.

0: So I had the opportunity to visit Alakpuricis cave together with a group of people who actually went to Devpuricis cave, and on the way we saw Alakpuricis cave.
1: Já jsem měla příležitost navštívit tu Alakpuričiho jeskyni v rámci cesty lidí, kteří jeli do Devpuričiho jeskyně.
0: For me it was very spontaneous to decide to join the group.
1: Bylo to takové spontánní rozhodnutí na poslední chvíli se k té skupině připojit.
0: So I didn't have enough time to prepare in a proper way to take the altitude easily.
1: Takže neměla jsem úplně čas a prostor se na to nějak náležitě připravit.
0: But with Gurudev's blessing we all managed in a happy and safe way.
1: Ale s Gurudevovou milostí se nám všem podařilo vlastně to bez problému absolvovat.
0: So we slowly made our way with the bus to the Mana village, which you most of you heard about.
1: Většina z vás asi už slyšela o té vesnici Mana, kam jsme dojeli autobusem.
0: It was many high meters of altitude.
1: Vyšplhali jsme se mnoho metrů nadmořské výšky nahoru.
0: And yeah, Mana village is really small. People there sell clothes and blankets made out of the wool of the sheep they have in this area.
1: Je to taková malá vesnice, kde lidé něco pěstují a vyrábějí oděvy z vlny těch ovcí tam.
0: It's very colorful products and very happy and content people.
1: Jsou to takové hodně barevné výrobky a jsou to zároveň barevní a veselí lidé.
0: Even though they have not a lot of money, they still have a smile on their face every moment.
1: A i když mají málo peněz, tak vždycky mají úsměv na tváři.
0: And then leaving this last part of civilization, we made our way to Alakpuricis cave.
1: A vlastně tady ta poslední výspa civilizace, tak z ní jsme se vydali potom už do Alakpuričiho jeskyně.
0: First of all, there is a path which is paved, so you have comfortable walking on a stone path.
1: Nejdřív je tam taková pohodlná cesta, vydlážděná.
0: And then slowly the track is becoming more loose and you have to see where the grass is being a little more flat than the rest of the grass.
1: A postupně mizí a nakonec už musíte jenom sledovat, kde je ta tráva trošičku ušlapaná, abyste věděli, kudy jít.
0: There are sheep herds grazing peacefully in the grass, making nice lovely sound.
1: A pokojně se tam pasou ovce, stáda ovcí a vytváří krásné zvuky.
0: And actually you walk on the right side of the river, so on your left side you always hear this rushing sound of the strong fast river going in a very strong way.
1: A stále tam vlastně slyšíte, jdete podél řeky, která má obrovskou sílu, a vy vlastně jdete celou dobu a nalevo od vás je ten hřmot řeky.
0: And when I saw this path towards Alakpuricis cave, I felt like a small ant in a big universe.
1: A když jsem viděla tu stezku k Alakpuricis jeskyni, tak jsem si připadal jako mraveneček v obrovském světě.
0: Because on your right the mountains rise so high, you really have to look far in the sky to see the end, the top of them.
1: Protože vpravo se tyčí vysokaránské hory a musíte se podívat úplně nahoru, abyste viděli na ty vrcholky.
0: And then the sheep herds become less and less and the mountains become higher and higher.
1: A pak je těch ovcí méně a méně a hory jsou vyšší a vyšší.
0: And the grass is getting shorter and shorter, the stones become more and more.
1: A trávy je tam méně a méně a víc je tam kamení.
0: And on the way some other people, other spiritual seekers have some holy places to them, so you see on the ground some places where they did yagya or had some coming together also.
1: A cestou míjíte různá místa, kde vidíte, že jsou lidé, nebo že byli, dělali různé jagy, lidé zase jiných duchovních tradic a že tam dělali nějaké obřady.
0: And before you notice, you reach a very green area all of a sudden again.
1: A pak se dostanete na místo, které je zase hodně zelené.
0: big green leaves, big high grass, very very lovely scenery.
1: A je to tam krásné místo s vysokou trávou, velké listy.
0: And then you see Alec Budicic's cave.
1: A to je místo, kde Alec Budicic je skyně.
0: When we went with Rajuji, who also accompanied Vishwa Guruji when he went to Alec Budicic's cave.
1: My jsme tam šli vlastně s Vishwa Gurujim, když s námi šel i Rajuji.
0: He kind of explained this was where the kitchen tent was and this is where the Bhakta stayed and this is where Vishwa Guruji's tent was set up, so he could give us a very good image of how the situation was back when Vishwa Guruji went to the cave.
1: Tedy my jsme tam nebyli s Vishwa Gurujim, ale on tam byl s Vishwa Gurujim a popisoval nám, kde byl Vishwa Gurujiho stan, kde byl stan kuchyně a tak dále.
0: And we only had a short time there, so because in one day we went up and again down, so when our group was there we had a few hours there, one and a half hours.
1: Ta naše skupina tam byla jenom vlastně chvilku, asi hodinu nebo hodinu a půl, protože jsme za jeden den vyšli nahoru, pobyli tam chviličku a vrátili se zpátky.
0: So even in this very short period of time we had darshan, it was like everything else disappeared. It was only this cave and nothing else.
1: A i za tu kratičkou chvíli vlastně jsme dostali obrovský darshan, jako kdyby najednou všechno zmizelo a bylo jenom tady a teď tam.
0: So here in this Maya we always try to have the thoughts move like clouds when we meditate or try to focus on a breathing, and there you don't have no other chance than just being in the moment.
1: A my se snažíme vždycky se třeba soustředit na dech nebo na různé další věci, ale tady vlastně nebyla na nic takového šance, prostě jenom tam jste.
0: And for me personally it was very very beautiful when we were there, but also I feel like it still has such an effect on this still until this present day, just being there in this divine atmosphere for a few hours.
1: A pro mě vlastně doteďka je to něco neuvěřitelně silného, to, že jsem tam byla a ty zážitky, které jsem tam měla, tak si v sobě doteďka nesu.
0: So yeah, I think everybody who has the opportunity to go there, join the group who's walking there, I can only recommend. It's once in a lifetime.
1: Takže myslím si, že kdokoliv tam byl, tak vám určitě doporučí, abyste, pokud jste tam ještě nebyli, tak abyste se tam vypravili, protože je to zážitek na celý život.

K nejčastějším civilizačním onemocněním současného člověka se řadí vysoký krevní tlak, mrtvice, srdeční infarkt a diabetes mellitus, přičemž nadměrný stres je jednou z jejich hlavních příčin. Dlouhodobý nezdravý stres způsobuje narušení fyzické i psychické rovnováhy, což vede k onemocnění. Yoga v denním životě pohlíží na tyto civilizační choroby, tedy i na diabetes, z celostní perspektivy. Vedle organických dysfunkcí podporuje vznik nemoci fyzický, emocionální a psychický stres. Proto mohou uvolňovací cvičení, asány, pranayama, dechová cvičení, hatha-jogové kriye, pročišťovací techniky a meditace nejen ovlivnit buňky, které produkují inzulín, ale také dostat pod kontrolu faktory vedoucí k onemocnění. Jogová cvičení mají vliv na náš postoj ke zdraví a k životu. Tím, že rozvíjíme schopnost tělesného i duševního uvolnění, vyrovnanost, pohyblivost a disciplínu, vede nás cvičení k cílům jogy v denním životě. A to k tělesnému, duševnímu, emocionálnímu, sociálnímu a duchovnímu zdraví. V tomto systému byly osvědčené klasické jogové cviky a techniky ve spolupráci s lékaři a terapeuty seřazeny systematicky a stupňovitě tak, aby byla yoga zpřístupněna i starším, nemocným či méně pohyblivým lidem a oni tak mohli vychutnat účinky cvičení.

0: Rozhodují-li se cvičenci, který typ cvičení si vybrat a zaujala-li je cvičení na prevenci diabetu či šířeji civilizačních chorob, nepotřebují vlastně vůbec nic navíc, pouze odhodlání k tomu poznést, řekněme, o něco svůj život, vylepšit své soustředění, vylepšit stav svého těla, vylepšit klid své mysli a pracovat se všemi těmito rovinami. Cvičitelé, kteří přemýšlejí o tom, zda cvičit tento typ cvičení yoga proti diabetu, měli by si být alespoň rámcově vědomi těch problémů, s kterými cvičenci mohou přijít, ať už jsou to skutečně nemocní diabetem, anebo potenciálně ohrožení touto nemocí, anebo v podstatě kdokoliv, kdo je ve stresu a kdo je tudíž náchylný k jakékoliv z civilizačních chorob. To znamená, že hlavní důraz by měl být kladen na pomalost, klid, vyrovnanost, harmonizaci, které by cvičení mělo přinášet. Cvičencům by měla být vštěpována zásada vnímání vlastního těla, rytmu dechu, sledování účinků cvičení, ještě mnohem víc než v kterémkoliv jiném běžném cvičení jógy v systému yoga v denním životě.
1: Zvedneme a s výdechem vrátíme na podložku. Zopakujeme, zacvičíme dohromady 10krát na pravou stranu, pravou nohu. Každá v rytmu svého dechu

prohloubíme účinky cvičení. Cvičení také odbourává nebo podporuje odbourávání tukové tkáně. Opět hlava se obírá o čelo. A s nádechem přitáhneme, přitlačíme třísla k podložce, stáhneme hýždě, spevníme a suneme před loktí po podložce tak daleko, až se lokty dostanou pod ramena. Pohled směřuje dopředu, vytahujeme se po páteři vzhůru a s výdechem se lokty. A ještě čtyřikrát zopakujeme rychle. Pokud ty lokty vám zajedou dál než pod ramena, tak musíte vyvinout větší námahu nebo větší tlak na zádové svaly. No, musíte to víc udržet tím trupem, takže je to opora zároveň. Pozor také na to, aby se lokty nerozjížděly, i to je důležité. Zase bychom museli vyvinout větší úsilí svalové na té přední a zadní straně těla. A až zacvičíte pětkrát, tak zůstaňte zase v pozici nějaké relaxační, lehce na břiše a uvolněte. Takže jsme dál pokročili v tom, že jsme posilovali záda, zároveň i paže. Protahovali jsme přední stranu těla, břišní svaly, hrudní svalstvo. A s nádechem zatlačíme dlaně do podložky a zvedáme obě nohy kolmo v podložce. A s výdechem pokračujeme nohama směrem za hlavu, tak až se nám zvedne bránek o podložky, leh vznesmo. A s nádechem jdeme opět kolmo, jenom kolmo v podložce, nedáváme zpátky, jenom kolmo. A ještě čtyřikrát výdech, zvedneme bránek.

0: दीप नारायण भगवान जय। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा। ऑल डियर वंस, ब्रदर्स सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू फ्रॉम अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा, श्री महाप्रभु दीप सत्संग फाउंडेशन।
1: Milí přátelé, bratři a sestry, požehnání Šrí Alakpurijiho Siddhapít. Dnes večer k vám přichází z Mahaprabhujiho ašramu, z Mahaprabhujiho nadace ve Střílkách.
0: Welcome.
1: Vítejte.
0: Today is beautiful two bhajans.
1: Dnes jsme zpívali dva krásné bhajany.
0: And this is personally wrote by Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
1: A osobně je napsal Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
0: What Mahaprabhuji spoke.
1: To, co říkal Mahaprabhuji.
0: We cannot give wrong commentary.
1: To nelze nějak chybně komentovat.
0: Holy Guruji said in his last lecture,
1: Holy Guruji na své poslední přednášce řekl,
0: the bhajans what we are singing,
1: že ty bhajany, které zpíváme,
0: from Mahaprabhuji,
1: od Mahaprabhujiho,
0: these are the words of the Vedas.
1: Jsou slova Véd.
0: Mahaprabhuji's words is the truth, the reality.
1: Mahaprabhujiho slova jsou skutečností, pravdou.
0: That is for us the Guru Vakya.
1: A jsou pro nás Guru Vakya.
0: Mahaprabhuji's life, he lived very simple.
1: Mahaprabhuji žil velmi prostě.
0: That time it was not so much civilized or what we call technologies.
1: A tehdy ta civilizace technologicky nebyla tak vyspělá jako dnes.
0: But we have now.
1: To, co máme teď.
0: It was not that time.
1: To tehdy neměli.
0: Before 20 years.
1: Před 20 lety.
0: Here in this country.
1: Tady v této zemi.
0: Or in Austria.
1: A nebo v Rakousku.
0: There was only rare telephones.
1: Bylo jenom pár telefonů.
0: And the telephones were connected with the cables.
1: A byly to ty telefony, které byly napojené drátem.
0: When I came to Austria.
1: Kabelem, když jsem přijel do Rakouska.
0: So from 1970, 72, 73, 75, 80, 85, etc.
1: V roce 1970, 71, 72, v 80. letech a tak dál.
0: When I had to call to India.
1: A chtěl jsem zavolat do Indie.
0: There was not possible to call directly.
1: Tak to nebylo možné volat přímo.
0: So we were going through the exchange.
1: A tak jsme museli na ústřednu.
0: And they were connecting to London.
1: A oni nás napojili na Londýn.
0: And the London will they tell when they can connect.
1: A v Londýně nám řekli, kdy nás spojí.
0: And it was the cables under the ocean.
1: A šlo to přes kabely pod oceánem.
0: From England to India.
1: Z Anglie do Indie.
0: So in different countries.
1: Přes různé země.
0: And so had to go cable to cable.
1: A bylo potřeba to spojení, aby to šlo kabel přes kabel a dál.
0: And after 2 hours they phoned back.
1: A za 2 hodiny nám volali zpátky.
0: Your call will be tried day after tomorrow, 11 o'clock. Please be there.
1: Čili zkusíme to spojení pozítří v 11 hodin. Buďte prosím u telefonu.
0: So exactly 11 o'clock.
1: A přesně v 11 hodin.
0: It was ringing.
1: Telefon zvonil.
0: Said, please be online, we are connecting your call.
1: A z té Anglie říkali, prosím, buďte na lince, my vás spojujeme.
0: So it went to the Mumbai or Delhi.
1: A spojili nás napřed s Bombají nebo s Dýlím.
0: And they connected to Jaipur.
1: A přesto do Jaipuru.
0: And in Jaipur they said, sorry, the line is out of order.
1: A v Jaipuru nám řekli, promiňte, ale linka je mimo provoz.
0: So they said, the line to your telephone is out of order.
1: Čili linka k tomu vašemu telefonu nefunguje.
0: OK.
1: Dobře.
0: So please can you try again?
1: A můžete to prosím zkusit znovu?
0: So that's please then register again once more.
1: Tak prosím si zase zavolejte. Nahlašte se.
0: So that time.
1: Čili v těchto dobách.
0: And Mahaprabhuji was before that.
1: To bylo tak a Mahaprabhuji žil ještě předtím.
0: Holy Guruji comes 1940.
1: Holy Guruji přišel
0: Mahaprabhuji.
1: K Mahaprabhujimu v roce 1940.
0: It's not so far.
1: A není to tak dávno.
0: 63 Mahaprabhuji left.
1: V roce 1963 Mahaprabhuji odešel.
0: This is one second. This is your beautiful country.
1: To za prvé a za druhé, tady ta vaše krásná země.
0: Czechoslovakia, Hungary, etc.
1: Československo, Maďarsko a podobně.
0: And when we have to call to Austria.
1: A když jsme třeba odsud chtěli zavolat do Rakouska.
0: The same thing.
1: Tak to bylo to samé.
0: And now.
1: A teď.
0: One telephone. Two telephone.
1: Dva telefony.
0: So technology.
1: Čili to je technologie.
0: That time they had less these things.
1: Tehdy měli méně takovýchto věcí.
0: But they were happy.
1: Ale byli šťastní.
0: And now we have everything.
1: A dneska máme všechno.
0: But we are not happy.
1: Ale šťastní nejsme.
0: So day by day.
1: Den po dní.
0: As much as technology is developing.
1: Čím více rozvíjí technologie.
0: It's more complication.
1: Tak to znamená víc komplikací.
0: And less comfort.
1: A míň pohodlí.
0: And we became more and more dependent.
1: A stáváme se čím dál tím závislejší.
0: So that time.
1: Takže tehdy.
0: From here to go to the Koryčany.
1: Když jste odsud měli dojet do Koryčan.
0: And shopping.
1: Abyste nakoupili.
0: And coming back.
1: A vrátili se zpátky.
0: Walking.
1: Tak jste šli pěšky.
0: They were walking to Koryčany shopping and coming here back.
1: Lidi chodili pěšky ze Střílek do Koryčan, nakoupili si a vrátili se nazpátek.
0: And now at the end of the Strilky street we go by car.
1: A dnes, když se potřebujeme dostat na druhý konec Střílek, tak jedeme autem.
0: So this is different.
1: Takový je rozdíl.
0: So that time simple life.
1: Tehdy byl život jednoduchý.
0: Simple life and higher thinking.
1: Jednoduchý prostý život a vysoké smýšlení.
0: And people had time evening to go satsangs.
1: A lidé měli večer čas, aby šli na satsang.
0: There was no night business.
1: Nebyl žádný noční podnik.
0: And now we have 24 hours business.
1: A dneska ty podniky jedou 24
0: hodin. Many factories, many companies, they are working 24 hours.
1: Mnoho továren a společností pracuje 24 hodin denně.
0: They have three different hours.
1: Pracují na tři různé směny.
0: So people are going and working and coming.
1: Čili lidé jdou do práce a vrací se různě.
0: Anyhow, Bhagavan Sri Deepnan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alakpuriji, Holy Gurujis.
1: A tak Bhagavan Sri Deepnan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alakpuriji a Holy Guruji.
0: It's very hard to understand them.
1: Těm je velmi těžké porozumět.
0: But they are with us.
1: Ale jsou s námi.
0: I can tell you.
1: Můžu vám říct.
0: With my heart.
1: Ze svého srdce.
0: And my knowledge.
1: A podle svého poznání.
0: They were Bhagavan.
1: Že to jsou, to byl Bhagavan.
0: We did not understand.
1: A my jsme to nepochopili.
0: We don't understand Gurudev.
1: Nechápeme, co je Gurudev.
0: When Gurudev is gone.
1: Když Gurudev odejde.
0: Then we said, oh God.
1: Tak si říkáme, oh Bože.
0: I could have gained more something.
1: Mohl jsem získat víc.
0: And the rare are they.
1: A vzácní jsou ti.
0: Who can get 100% benefit.
1: Kdo z toho opravdu můžou mít 100% užitek.
0: So can imagine there was a day.
1: Dokážete si představit, že byl den.
0: Devpuriji was walking.
1: Kdy Devpuriji se procházel v ášramu v Kailášu.
0: Can imagine the Mahaprabhuji was walking around Khatu ashram and Khatu hills.
1: Dokážete si představit, že Mahaprabhuji chodil těmi kopcemi kolem Khatu a po Khatu?
0: And how can we imagine how Holy Guruji was serving Mahaprabhuji?
1: A dokážete si představit, jak Holy Guruji sloužil Mahaprabhuji mu?
0: And Holy Guruji had to bring something for evening for the fire because there was no heaters, nothing.
1: A Holy Guruji musel přinést něco na oheň, aby mohli rozdělat večer oheň, protože tam nebylo žádné topení.
0: But Mahaprabhuji said, don't cut any trees, don't break any branch of the trees.
1: A Mahaprabhuji mu řekl, ale nesmíš pokázat žádný strom ani ulomit žádnou větev.
0: Go and search the dungs of the camels.
1: Běž a hledej trus velbloudů.
0: That time was many camels. People were using the camels for transport.
1: Tehdy tam bylo hodně velbloudů, protože lidé je používali jako dopravní prostředek.
0: So can you imagine?
1: Takže dokážete si to představit?
0: Taking one basket.
1: Že vzal koš.
0: And going tree to tree.
1: A šel strom od stromu.
0: Because camel is making under the tree, he's eating and making.
1: Protože ty velbloudi z toho stromu jedli a rovnou tam pouštěli ten trus pod ním.
0: And master is collect, caring for the master.
1: Mistr toto sbírá pro mistra.
0: So Bhakta and God sometimes is one.
1: Bhakta a Bůh jsou někdy to samé.
0: But they just play one game.
1: A jenom spolu hrají takovou hru.
0: One as a master and one as a disciple.
1: Jeden jako mistr a druhý jako žák.
0: So that who understand?
1: A kdo to chápe?
0: Then from every word they take nectar.
1: Tak z každého slova může brát nektar.
0: But when one lost the bhakti.
1: Ale když člověk ztratí bhakti.
0: Then every word is like a poison.
1: Tak je každé slovo jako jed.
0: This is this.
1: Tak to je.
0: So there is one beautiful bhajan Mahaprabhuji is writing.
1: A tak je jeden krásný bhajan, který napsal Mahaprabhuji.
0: Mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Oh my mind, you lost everything.
1: O moje mysli, ztratila si všechno.
0: With a negative company.
1: V negativní společnosti.
0: Like a satsang, kusang.
1: Tak jako je satsang, tak je taky kusang.
0: So, mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Kusanga is the who are going and doing many not good things.
1: Kusang je taková společnost, kde se nedělají dobré věci.
0: Lak čorasi me phire batak to janam janam lag roi. You must know, after this life, in next life, you will wander one life to other life, 24 hours, or 8.4 million different lives.
1: Měla bys vědět, že až skončí tento život, tak v dalších životech budeš obíhat tím kruhem 8 milionů 400 tisíc zrození.
0: Lak čorasi. Lak means 100,000.
1: Lak znamená 100 tisíc.
0: So 84 times 100 is 8.4 million.
1: A je to 84krát 100 tisíc.
0: Lak čorasi phire batak to.
1: Čili toto kolo znovu zrozumání.
0: Oh my mind.
1: O moje mysli.
0: If you lose this human life.
1: Pokud ztratíš tento lidský život.
0: You will just wander here and there like a deer and lost animal.
1: Tak budeš pobíhat sem a tam jako ztracená srna.
0: Janam janam lag roi. In every life you will cry.
1: V každém životě budeš plakat.
0: You will cry, you will know.
1: Budeš plakat, protože budeš vědět.
0: That you didn't went to the Guru Vakya and Satsang.
1: Že jsi nechodila na satsang a neposlouchala Guru Vakya.
0: So my dear.
1: Takže moji milí.
0: We don't know.
1: Nevíme.
0: Where we will come.
1: Kam se dostaneme.
0: So prepare thyself.
1: Čili připravte se.
0: Make sure.
1: Ujistěte se.
0: That you come to liberation.
1: Abyste došli osvobození.
0: Or you come again as a human to continue thy sadhana, your practice.
1: A nebo abyste se aspoň narodili znovu jako člověk a mohli pokračovat ve svém cvičení.
0: Jealous, doubt.
1: Žárlivost, pochyby.
0: Hate.
1: Nenávist.
0: Neglecting.
1: Zanedbávání.

0: proudness, ego.
1: Pýcha, ego.
0: These are the enemy.
1: To jsou nepřátelé.
0: So humbleness is something.
1: No, pokora to je něco.
0: Hari bhajan ka hira light, Mary, light. That is called modern technology still.
1: To je ta moderní technologie.
0: Hari bhajan ka hira bina jo, paap bij mat bojo. Hari bhajan. Hari is God.
1: Hari je Bůh.
0: And bhajan means the bhakti.
1: A bhajan znamená bhakti.
0: To God.
1: Bhakti k Bohu.
0: Name of the God.
1: K Božímu jménu.
0: Your mantra.
1: Vaše mantra.
0: Hari bhajan ka hira bojo. Hira means diamond.
1: Hira znamená diamant.
0: Please plant the diamonds.
1: Čili zasaďte diamant.
0: Paap bíj mat bojo. Please don't plant the seeds of the sin.
1: A nesázejte semínka hříchů.
0: Because the seeds of the sin will grow as a sin.
1: Protože z těch semínek hříchů vyrostou hříchy.
0: And name of the God, it will grow things like gods.
1: A z Božího jména vyrostou božské věci.
0: Diamond means purity.
1: Diamant znamená čistotu.
0: Clarity.
1: Jasnost.
0: Valuable.
1: Něco cenného.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Sat sumaran kar sukrit sauda idhar udhar kya jove. Sat sumaran. Sumaran, you know what is a sumaran?
1: Víte, co to je sumaran?

0: So, this is the Hari Bhajan ka hira bolyo, paap bij mat bona, sat sumaran ka sukrit swada. So, sat sumaran, the truth.
1: Chili pravda.
0: Remain all the times on the truth.
1: Zůstaňte stále v pravdě.
0: Sukrit swada. So, exchange good things.
1: Čili vyměňujte si to dobré.
0: Exchange the quality.
1: Vyměňujte si kvalitu.
0: Quality of God's name.
1: Kvalitu Božího jména.
0: That's it. Speak good things.
1: Mluvte dobré věci.
0: Páp bíž mat bolo. Idar udar kya jove. Oh my friend, oh my mind, oh my dear one.
1: O můj příteli, moje mysli, moje milá.
0: What are you looking here and there?
1: Proč se díváš sem a tam?
0: Concentrate on the satsang.
1: Soustřed se na satsang.
0: That satsang.
1: Na ten satsang.
0: Concentrate.
1: Na ten se soustřed.
0: So either other means no interest of this, no interest of that.
1: Znamená to, aby tě nezajímalo tohleto a tamhleto.
0: Je sansár svapn ký mája. This world is a illusion of like a dream.
1: Tento svět je taková iluze jako sen.
0: We don't know if we are still really living.
1: Nevíme, jestli opravdu žijeme.
0: Maybe we are dreaming.
1: Možná se nám to jenom zdá.
0: We are sitting all in the dream here.
1: Možná tady všichni sedíme jenom ve snu.
0: And we will open eyes somewhere else.
1: A otevřeme oči někde úplně jinde.
0: This is gone.
1: A tohle bude pryč.
0: What was before one minute?
1: To, co bylo před minutou.
0: Half second.
1: Před půl vteřinou.
0: It's gone.
1: Je pryč.
0: It is like a dream.
1: Je to jako sen.
0: That's right. It's like a dream.
1: Je to tak. Je to jako sen.
0: So what is gone is a dream.
1: To, co je pryč, je sen.
0: Don't cry for the dreams.
1: A pro sny neplačte.
0: It is gone.
1: Je to pryč.

0: It was good or bad.
1: Ať to bylo dobré nebo špatné.
0: But the karma will come back.
1: Ale karma z toho
0: that
1: se vrátí.
0: Will come to you back.
1: Karma se k vám vrátí.
0: So, ye sansar svapni ki maya, dekh bhul man mohe. This samsara is an illusion of the dream.
1: Tato samsara je snová iluze.
0: Dekh bhul, you will see this and you will forget it.
1: To uvidíš to a zapomeneš na to.
0: And when you will see the samsara,
1: a až uvidíš samsáru,
0: and when you will see the temptation of the samsara,
1: a až uvidíš pokušení samsáry,
0: other things you will forget.
1: Tak zapomeneš na to ostatní.
0: Yes. You forget your namala, you forget your kriya.
1: Zapomenete na málo,
0: you forget your prayer.
1: Na kriju, na
0: you forget to come to the prayer, satsang.
1: Zapomenete chodit na satsangy.
0: You don't forget everything.
1: Zapomenete na všechno.
0: And you went to the temptation, sensual joy.
1: A ponoříte se do těch lákadel sensuálních, smyslových radostí.
0: This attachment of the desires.
1: Je to připoutanost k našim tužbám.
0: Is pulling you.
1: A ta vás přitahuje.
0: Yes. The one desire is walking in front of you.
1: Je jedno přání před vámi prochází.
0: And second, that one is pulling you.
1: A to vás.
0: And you get up and also go behind.
1: Táhne za sebou a takže vy vstanete a jdete za ním.
0: Dog.
1: Jako pes.
0: Deer.
1: Srna.
0: Animals.
1: Zvířata.
0: Humans.
1: Lidé.
0: Yes, this desire is so strong.
1: To, ty touhy jsou tak silné.
0: Ano. And everything is in your mind.
1: A všechno je přitom ve vaší mysli.
0: How big you are, how strong is your body.
1: Jak silné máte tělo, jak jste velcí.
0: But this small brain.
1: A ten malý mozek.
0: Pulling you everywhere.
1: Vás všude tahá.
0: A big snake, python. A little mouth like this.
1: Je to veliký had má malou úst.
0: Is pulling you everywhere.
1: A přesto s vámi smíchá.
0: This is the desire, this or side or that side.
1: A jdete podle těch přání na jednu stranu a na druhou.
0: Je sansár svapn ki maya dekh bhul man mohe. So this will bring your attention to other direction.
1: Čili to vás odvede vaši pozornost jiným směrem.
0: Jag jara ab palak ungharo. Dharo dhyan kai sove. Bhor bhayo kai sove. That's right. This is Gajananji's writing, so sometimes it's different to read.
1: To psal Gajananji, takže občas je těžké to přečíst.
0: So therefore it is a jag jara. Wake up little bit.
1: Trošku se probuď, prober.
0: Wake up.
1: Prober se.
0: You are sleeping in this ignorance.
1: Spíš v nevědomosti.
0: Just open little your eyes.
1: A jenom trochu pootevři oči.
0: You will see what a dangers there.
1: Uvidíš to nebezpečí.
0: You open eyes and you see lion is standing in front of you.
1: Otevřeš oči a uvidíš lva, který před tebou stojí.
0: Or a cobra.
1: Nebo kobru.
0: And if you would not sleep in ignorance.
1: A kdybys nespal v nevědomosti.
0: Before you could have escape.
1: Mohl bys utéct včas.
0: Sada. So, sada. Jag jara ab palak ugharo. Bhor bhayo kya sove. Now has come the dawn.
1: Teď přišlo svítání.
0: Why you are sleeping now?
1: Proč teď spíš?
0: So get up in the morning before sunrise.
1: Probuď se a vstáň ještě před východem slunce.
0: Those who sleep late till the sunrise.
1: Ti, kteří dlouho spí a zaspí východ slunce.
0: Loses the best spiritual karmas from past life.
1: Tak ztrácí ty nejlepší karmy, duchovní karmy z minulých životů.
0: So try to sleep earlier.
1: Čili snažte se chodit spát dřív.
0: So that you can wake up.
1: Tak, abyste mohli dřív
0: vstávat. At least before sunrise.
1: Aspoň před východem slunce.
0: No, yeah, summer is good. Winter is good. No,
1: v zimě to je dobré.
0: This doesn't valid for summer, okay?
1: A pro léto to neplatí.
0: 9:30 sunset.
1: V 9:30 zapadá slunce.
0: And 3:30 sunrise.
1: A v 4:30 vychází.
0: No please, Mahaprabhuji.
1: Tak prosím, Mahaprabhuji.
0: Little mercy.
1: Měj trošku slitování.
0: So make this law for the winter.
1: Čili zaveďme si tento zákon jenom na zimu.
0: Jag jara ab palak ugharo bhor bhayo kya sove. Now the dawn, what are you, why you are sleeping?
1: Čili teď vychází slunce, proč spíš?
0: Vise ras mrg trishna pani. Vise ras mrg trishna pani. Vise means desire.
1: Vise znamená touha, přání.
0: Desires.
1: Přání.
0: Temptation.
1: Pokušení.
0: That's called Vishaya.
1: Tomu se říká Vishaya.
0: Rush means the juice.
1: Rush je šťáva.
0: Juice means enjoy.
1: A také jako potěšení.
0: The enjoying of that senses.
1: Jsou to smyslová potěšení.
0: That what you want to enjoy.
1: To, co si chcete vychutnat, užít.
0: You want to enjoy running in the forest.
1: Pokud si chcete užít běhání po lese.
0: For some people it also this enjoy.
1: Někdo si to užívá.
0: Climbing mountains.
1: Někdo rád leze po horách.
0: Swimming.
1: Někdo rád plave.
0: Eating.
1: Někdo rád jí.
0: Sleeping.
1: Někdo rád spí.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Vishaya ras mrag trishna pani. Mrag is the deer.
1: Mrak je srnka.
0: Trishna.
1: A trishna?
0: Trishna have many meanings.
1: Trishna má spoustu významů.
0: Trishna means desire.
1: Znamená to taky touha.
0: Burning desire.
1: Taková palčivá tužba.
0: Everything is wrong.
1: Všechno je špatně.
0: All is stupid.
1: Všichni jsou hloupí.
0: My enjoy what I will do now is the best.
1: A to, co já chci udělat teď, to je to nejlepší.
0: I want to find out.
1: Já na to chci přijít.
0: Even you will fly far distance.
1: I kdybych musel odletět, Bůh ví kam.
0: So this is a trishna.
1: To je ta trishna.
0: And trishna means also thirst.
1: Trishna také znamená žízeň.
0: And thirst means that desire.
1: A žízeň je vlastně ta touha.
0: A hunger is also that desire.
1: I hlad je určitá touha.
0: So in the desert.
1: Takže na poušti.
0: In Saharas.
1: Třeba na Sahaře.
0: When you go to the Middle East.
1: Když jdete na střední východ,
0: then you see far on the sand like a beautiful blue lake.
1: Tak v dálce vidíte mezi tím pískem nádherné modré jezero.
0: And for these deer there's nothing to drink.
1: A ty srny tam nemají co pít.
0: And they see this water. Fatamorgana.
1: A najednou uvidí tu vodu, uvidí tu Fata Morgánu.
0: And the deer are running to drink water.
1: A tak běží za tou vodou, aby se napili.
0: Running and running.
1: Běží a běží.
0: And you know that Trishna?
1: A víte, co to je, ta Trishna?
0: As close you want to come, that far it goes.
1: Čím víc se jí chcete přiblížit, tím ona se vzdaluje.
0: As you desire to enjoy.
1: A když si to chcete vychutnat a užít,
0: that far it goes.
1: Tak o to je to dál.
0: So it is not that joy which you want to enjoy.
1: Takže to nepřináší tu radost, kterou jste si chtěli užít.
0: What you want to enjoy is less enjoy, but is less joy, but more enjoy.
1: Čili pak si ani nevychutnáte to, co jste si chtěli vychutnat. Máte to ve své mysli.
0: But it is no joy.
1: Představujete si, že to bude úžasné, ale není v tom
0: so deer is running.
1: A tak ten jelen nebo srna běží.
0: It falls down and dies.
1: A nakonec vyčerpáním padne a zemře.
0: This is, that's why so in poetry often will mention the deers.
1: A často v poezii se píše o srncích nebo srnách.
0: Sometimes when a lot of snow.
1: Někdy, když je hodně sněhu.
0: Lot of snow.
1: Spousty sněhu.
0: And deers are running.
1: tak ty jeleni

0: běží.
1: Jumping in the snow.
0: A skáčou ve sněhu.
1: Nowhere nothing to eat.
0: A nemají nikde nic k jídlu.
1: And they are injured their foot.
0: A zraňují si nohy.
1: You see the blood on the snow.
0: A na tom bílém sněhu pak vidíte krev.
1: Because they are injured by that.
0: Protože se zraní tím sněhem.
1: So, like this, humans are also running and running for some desires.
0: A stejné je to s lidmi, také běží, protože mají nějaké přání, nějakou touhu.
1: For the money too.
0: Chtějí třeba peníze.
1: Running, running, running. I want to be like the richest person of the world.
0: A chtějí vydělávat, vydělávat, aby byli ti nejbohatší na zemi.
1: So he or she will die in this desire.
0: No, takový člověk zemře se stejnou touhou.
1: Vise ras mrag trishna pani pyaas kabu nahi jai. In this desire of the thirst,
0: v této touze, v té žízni,
1: your thirst is a pyaas.
0: Je ta žízeň pyaas.
1: Pyaas means thirsty.
0: Pyaas znamená žízeň, nebo žíznivý.
1: Pyaas kabu nahi jai. Your thirst will never be quenched.
0: Ale tu žízeň nic neuhasí.
1: You will be thirsty and thirsty.
0: Budeš stále žíznivý.
1: So whatever you think that you enjoy.
0: Ať si o čemkoliv myslíte, že si to užijete.
1: Next day is again same.
0: Tak příští den to bude stejné.
1: So no fulfillment.
0: Není to naplňující.
1: This is called the Maya, the Samsara.
0: A tomu se říká Maya Samsáry.
1: So se samanjaman mahi bavra. Think over.
0: Přemýšlej.
1: Understand.
0: Cháp, pochop to.
1: O mind.
0: O mysli.
1: Don't be confused.
0: Nebuď zmatená. Hmm?
1: Satguru saran sidhave. Best that you should go to the shelter. Take a shelter to the Satguru.
0: Měla by se uchýlit pod ochranu Satguru.
1: Is jag me durlab hai satsang. In this world is a rare satsang.
0: Na tomto světě je vzácný satsang.
1: And now in this Kali Yuga.
0: A teď v této Kaliuze.
1: Can you tell me how many satsangs in the Czech Republic?
0: Dokážete mi říct, kolik je satsangů v České republice?
1: I think there's one place.
0: Myslím, že je jedno místo.
1: In Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
0: V té Mahaprabhujiho nadaci.
1: In whole Czech and Slovak.
0: V celém Česku i Slovensku.
1: There is not such a satsangs.
0: Nejsou takovéhle satsangy.
1: You are lucky.
0: Máte štěstí.
1: You are that paramhansa.
0: Jste ta paramhansa.
1: You flow and you come to the Mansarovar.
0: Doletěli jste až k jezeru
1: you
0: Mansarovar.
1: You landed here in the Mansarovar.
0: A tady na jezeře Mansarovar
1: and
0: jste
1: přistáli. And you are swallowing the pearls of the wisdom.
0: A polikáte perly moudrosti.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: Is there so many satsangs here?
0: Je tady víc takových satsangů?
1: Maybe a little bit somewhere.
0: Možná někde trochu.
1: But not that original satsang.
0: Ale není to ten původní satsang. Well,
1: may you like or you don't like.
0: Ať se vám to líbí nebo ne.
1: But I can tell you the first hand.
0: A můžu vám to říct z první ruky.
1: First hand from Mahaprabhuji to Guruji to us.
0: Z první ruky od Mahaprabhujiho ke Gurujimu a k nám.
1: And therefore, asanas pranayama is very, very good.
0: A proto asány a pranayama to je velmi, velmi dobré.
1: You should teach.
0: Měli byste to vyučovat.
1: But if you want to save someone,
0: ale pokud chcete někoho zachránit,
1: lead someone,
0: někoho vést,
1: to the cosmic self,
0: ke kosmickému já,
1: you can do.
0: Tak a dokážete to, můžete
1: you
0: to.
1: Have right now.
0: Teď k tomu máte oprávnění.
1: I give you diploma.
0: Dávám vám k tomu diplom.
1: To make satsangs.
0: Abyste dělali satsangy.
1: But real satsang.
0: Ale skutečné satsangy.
1: Not your dreamings.
0: Aby to nebyly vaše sny.
1: Don't say I am now self-realized.
0: Abyste neříkali, tak já jsem teď seberealizovaný.
1: You follow me, that's all.
0: A následujte mě, to je všechno.
1: Other is wrong. Things.
0: O ostatní to je chyba.
1: Mahaprabhuji came to me.
0: Mahaprabhuji za mnou přišel.
1: And he gave me everything.
0: A všechno mi dal.
1: Did you say Mahaprabhuji this?
0: Řekl si to Mahaprabhuji?

0: with Mahaprabhuji.
1: Nikdy se nesrovnávejte s Mahaprabhuji.
0: Or Guruji or Swamiji.
1: Nebo s Gurujím nebo se Swamiji.
0: I will never compare with them.
1: Já bych se s nimi nikdy nesrovnával.
0: But I will follow their words.
1: Ale budu se řídit jejich slovy.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Rozumíš? Čuješ? Dobro. Soč samajman mahi bhavra. Therefore, soč, think.
1: Proto přemýšlej.
0: Understand.
1: A chápej.
0: O mind.
1: O mysli.
0: You are confused one.
1: O mysli, ty jsi zmatená.
0: Satsang, soč samajman bhavra. Achha, this I have already said. Sadguru Sarana Siddhana. Is jag mein durlabh hai satsang. Ved sant sab gave. And Vedas and all holy saints, they are saying how great, how holy is the satsang.
1: A Vedy a všichni světci říkají, jak veliký a svatý je satsang.
0: Satsang ko sukh param anand hai. The satsang gives us the highest bliss, the supreme bliss.
1: Satsang nám dává svrchovanou blaženost.
0: Ajar amar ho jave, then you will become immortal.
1: A pak se staneš nesmrtelným.
0: Ajar, you will be not anymore born.
1: Znamená, že se už nenarodíš.
0: Amar, you will become immortal.
1: Staneš se nesmrtelným.
0: Hojave, you will become through this satsang and guru vakyas, gurudevs, satsangs and etc.
1: Skrze satsang s gurudevou a skrze jeho guruvakya.
0: Therefore, if you all will design a satsang in your city.
1: A tak když vy všichni budete pořádat satsangy ve vašich městech.
0: Or in your village.
1: Nebo vesnicích.
0: How satyuga will come here first?
1: Tak přijde Satyuga napřed sem.
0: Yeah, where Satyuga begins?
1: Kde začíná Satyuga?
0: In Czechoslovakia.
1: V Československu.
0: Okay? That becomes Satloka.
1: Tady se to stává Satvaloka.
0: Yes. That's it. Origin is here maybe.
1: Možná je ten původ tady.
0: Hungary? Jugoslávia, etc.
1: Maďarsko, Jugoslávie a tak dál.
0: Satguru Sahib Sri Deva Puri Ji, Satsang, wo farmave. Satguru Sri Deva Puri Ji, he is explaining this satsang.
1: Sataguru Sri Deva Puri Ji vysvětluje tento satsang.
0: He is giving this satsang.
1: Dává tento satsang.
0: Sri Swami Deep, Sada Satmano. Suta Hans Jagave, Mahaprabhuji said, always believe it is a true.
1: A Mahaprabhuji říká, věřte, že to je pravda.
0: Suta Hans Jagave, the sleeping swans wakes up.
1: Spící labuť se probouzí.
0: So this sleeping swan is our atma.
1: Ta spící labuť, to je naše
0: our
1: atma.
0: Jivátma.
1: Naše jivátma.
0: And through these divine words, the swan opens.
1: A díky těmto božským slovům se ta labuť probouzí.
0: Where I am?
1: Kde to jsem?
0: In Kali Yuga.
1: V Kali Yuze.
0: Then the swan will expand his wings.
1: A pak ta labuť rozepne křídla.
0: And will go to the?
1: A poletí do?
0: Brahmaloka.
1: Brahmaloky.
0: It will bath into the Mansarovar.
1: Aby se vykoupala v jezeře Mansarovar.
0: And it will take off.
1: A odletěla.
0: Chalo, chalo, yes, yeah, satak, satak.

0: And so, through the satsang, our soul will fly. It will go divine.
1: Tak díky satsangu naše duše poletí k božskému.
0: So you gain something through the satsang.
1: Čili to získáte díky satsangu.
0: Oh, how nice it is.
1: Jak je to hezké.
0: You were in Střílky.
1: Byli jste ve Střílkách.
0: For 1 week to 2 weeks.
1: Jeden týden nebo dva.
0: You gain so much this divine energy.
1: A získali jste tolik této božské energie.
0: Oh, you were fluttering on the earth.
1: Že jste se přímo vznášeli na zemi.
0: You got so many things.
1: Dostali jste tolik toho.
0: And now you came to the Maya Nagari.
1: A teď jste znovu se dostali do Máji.
0: Maya means?
1: Maya znamená?
0: Illusion.
1: Iluze.
0: Nagari means city.
1: A Nagari je město.
0: So now you come in the city.
1: Zase jste se vrátili do města.
0: Maybe. What can happen?
1: Možná, co se může stát.
0: Or may it will not happen.
1: A možná se to nestane.
0: Maya.

0: You come to the city.
1: Přišli jste do města.
0: In Maya Nagri.
1: Do Maya Nagri.
0: In temptation.
1: Mezi pokušení.
0: Oh, you go window shopping.
1: A jdete se dívat po obchodech.
0: Oh, I like this cloth.
1: Po výkladních skříních.
0: I like this kind of makeup.
1: A tyhle šaty se mi líbí.
0: I like these shoes.
1: Tenhle make-up a tyhle boty.
0: Oh, this is something good. That's a Maya illusion.
1: A to je Maya iluze.
0: Temptation.
1: Pokušení.
0: Mana sab khoyore. Oh, my mind, you lost everything.
1: O moje mysli, přišla si o všechno.
0: In kusangi oke sang. In this kusanga.
1: V tomto kusangu.
0: Satguru saranam bachan bemuk hoyo. And you turn opposite to the guru vakya, Gurudev's words.
1: A obracíš se proti guruovým slovům, proti guru vakyam.
0: Padio bhajan me bhang. And now it came the obstacles in your bhajans, meditation. You lost your meditation. Tomorrow do, day after tomorrow do, and so on. Slowly, slowly, you lose this everything.
1: A stává se to překážkou tvé meditace. Říkáš si, meditovat budu zítra, budu jindy a přicházíš o všechno.
0: Jnana, dhyana, bhakti, sav khoji. What you have lost?
1: Co jsi ztratila?
0: Jnana.
1: Jnánu.
0: Dhyana.
1: Dhyanu.
0: And bhakti.
1: A bhakti.
0: Everything you lost.
1: Ztratila jsi všechno.
0: Chut gai satsang. And you gave up the satsang.
1: A vzdala se satsangu.
0: Sat paramarat sukarit bhulo. Chal rayo kudang. And good deeds, good karmas, good help, you forgotten everything.
1: A zapomněla si na své dobré skutky, na dobrou karmu a na pomoc.
0: Chal rayo kudang. And now you are walking in different direction.
1: A teď kráčíš jiným směrem.
0: Oh, your walk is also different.
1: A i ta tvoje chůze je jiná.
0: That's Maya.
1: A to je Maya.

0: Yes, there are so many good bhajan.
1: Je tolik dobrých bhajanů.
0: Sri Pujya Bhagavan Dev Purisa must fakir malan, but our worshipped divine Satguru Dev Dev Puriji.
1: Ale náš uctívaný Satguru Dev Dev Puriji.
0: Must fakir. Must means without any sorrow.
1: Je must fakir, must je
0: always happy, always divine.
1: Bez trápení, vždy šťastný, vždy božský.
0: Fakira. Fakir means like a sadhu.
1: A fakira, fakir je jako sadhu.
0: This fakir is Urdu words and in Muslims.
1: Fakir je slovo z urdštiny a...
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ko, Sadguru ki, not ko, you have to make correction.
1: Opravte si, není tam Sataguru ki, ale Sataguru ko.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ki, रहे हमेशा संग महाप्रभु जी सेड ऑलवेज लिविंग विद गुरुदेव हमेशा विद हिम
1: अ महाप्रभु जी říká vždy chci žít s Gurudevem
0: रहे हमेशा संग एवरी डे विद इट
1: každý den s tím
0: विद द सत्संग
1: से सत्संगम
0: सो देयर आर महाप्रभु जी इज भजन इज सो ग्रेट
1: Mahaprabhujiho bhajane
0: jsou... Very simple, but it touches, it pulls us out of the deep from the bottom of the ocean.
1: Jsou veliké, jsou prosté, ale přitom nás vytahují ze dna oceánu.
0: Where we can't come anymore up.
1: Když máme pocit, že už nemůžeme
0: se
1: vynořit.
0: So we are in the bottom of the Kali Yuga on this Mrtyuloka.
1: Jsme na dně Kali Yugy, tady v této Mrtyuloce.
0: Only Gurudev can bring us up.
1: A jenom Gurudev nás může vynést nahoru.
0: Therefore it is said.
1: Proto se říká.
0: But very nice to say.
1: Velmi hezky se říká.
0: And that is it. What is that bhajan?
1: Jaký to je bhajan?
0: Satguru main chalun savuna de